0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým dnešním hostem je Richard Stříbrný, jak já rád říkám Stříbrný Richard, renomovaný astrolog, vědec, filozof. Jak jsem říkal, první hodinu jsme trošku víc filozoficky o tom mluvili, respektive Richard vysvětloval ty souvislosti, dál se o tom nebudu rozšiřovat a teď pojďme k věci teda.
2: Jasně.
1: Pojďme k těm horoskopům a tím vás chceme vyzvat, já už jsem vás jednou vyzval, pište mailem nebo SMS-kou, pokud se chcete o sobě něco dozvědět, ale fakt o sobě, ne že budete zahrnuti do takových těch souhrnejch zvířecích znamení, tam sice nějaké přesnosti jsou, ale i nepřesnosti, ale to, co vám vytvoří Richard, který fakt už díky technice a těmhle věcem, není to já vím, že
2: no
1: ty...
2: Ne, ale řekni,
1: vysvětli to, prosím tě, jak je to seriózní.
2: Prostě, že ať se ptají jenom ti, kteří znají svůj čas narození, anebo to můžete u svých dětí. Pokud máte děcka, tam ten čas narození budete znát, no, tak stačí datum, křesní jméno toho, koho chcete, abych vypočítal, křesní jméno, datum, čas a místo narození.
1: Já se tě chci na něco zeptat. Po 90 v revoluci jsem chodil do vedle Vinohradského divadla, tam do toho klubu, a tam měla sídlo i Ježišmarja, vydavatelství, který vydalo i, no ty vole, teď mě selhává, paměť Josefa Váchala, tu knížku znáš asi, že jo? A to vydavatelství, vzpomeneš si ty, pomůžeš mi?
2: Jo.
1: Se jmenovalo, no, vzpomenem si.
2: V
1: každém případě jsem tam chodil na dvojku vždycky a seznámil jsem se tam s takovým moudrým člověkem, astrologem, který dělal v 90. letech v televizi pořad Paralaxa. Víš o tom něco? Říkal?
2: Nevím, jako v televizi v 90. vystupoval kolega Pavel Turnovský, jo, takový fousatý s dlouhými vlasy, jo, umělec, jo, docela sympatický kluk. Takže my jsme spolu v únoru 90 jsme založili astrologickou společnost České republiky a právě tam na náměstí Míru v tom bývalém domě UKDŽ někdy v únoru 90
1: tak to bylo jiné,
2: jsme
1: to...
2: založili astrologickou společnost.
1: Dobře, tak tohle byl možná někdo jiný. Já už si vzpomenu, jak
2: nebyl to
1: se
2: Václav
1: to vydávat.
2: Emil Havelka, jo, to byl takový šaramantní astrolog taky s hustými vlasy kudrnatými.
1: Člověče, možná, že to byl
2: on. To byl možná Emil Havelka. No.
1: No, v každém případě už jsem si vzpomněl na to vydavatelství Paseka.
2: Paseka, vidíš
1: no,
2: to.
1: No, jasně. A hele, a on mě zval, nebo pozval do toho pořadu Paralaxa. To není důležitý. Ale udělal mi ten horoskop podrobnej, jo, a takhle rychle by to neudělal. Měsíc mu trvalo, než udělal ty s kružítkem, ty kružnice a takhle, protože nebyly počítače samozřejmě.
2: Je to tak.
1: Ještě to neexistovalo. Takže teď tím chci tady nalákat právě a přesvědčit posluchače, že ty to teď díky technologiím jako dokážeš udělat do minuty v podstatě.
2: Do minuty. Zaťukám křesní jméno, datum, čas a místo narození, místo mi tam skočí v tom softwaru a hotovo. Je tam rozložení těch karet v té životní partii. Ale zdůrazňuji, teď milí posluchači, nečekejte nějaké věštění. Horoskop, to je od starořeckého spojení horoskopein, zkoumání hodiny narození. Jo, čili astrolog pro ten datum, čas a místo narození zastaví pohyb sluneční soustavy, těle sluneční soustavy a zamrazí čas a udělá tečnu s povrchem zeměkoule a tam, kde na východě protne ekliptiku, se znovu ekliptika rozdělí do 12 úseků za pomocí sférické trigonometrie, a to už dělá software. A je tam nakonec 10 těle, slunce, luna, 8 planet, 12 znamení, 12 těch astrologických takzvaných domů a 5 nejvýznamnějších úhlových vzdáleností mezi těm tělesy. Čili to je takových 39 písmen malé astrologické abecedy.
1: Tak vidíte, jak je to
2: jednoduché. A tím se to
1: no.
2: kombinuje. A pak ten astrolog to kombinuje. A každý, jak říkal na začátku Dan, je originál, protože když se dva lidé narodí v stejnou dobu, ale na jiných místech, tak jsou tam jiné souřadnice.
1: Můžou být úplně jiné. Můžou být jiný. Přesně, to mě taky zaujel. To on mi říkal, tehda už, když to ještě dělal tím kružítkem. Poslední, než to začneš můj horoskop tady do éteru. Horoskop je rekapitulace života nebo předpověď života?
2: Ani jedno, ani druhé. V horoskopu je výseč, ne celý, toho, co ten duch si nadrobil v minulých výsadcích. Jo, čili v horoskopu není možné zjistit všechno, třeba z pohlaví není možné, nebo jestli to je horoskop jezdivčíka nebo ženy, když nevíme, kdo to je, to z toho horoskopu prostě poznat nelze.
1: Jo.
2: Čili já potřebuji vědět aspoň křestní jméno, pohlaví toho zrozence, ten datum, čas a místo narození, podívám se na věk a pak popíšu jeho inteligenci, síly, slabosti charakteru, jak se bude stavět k prachům, nebo jaký asi partner jeho životem projde, nebo partneři, jaké děti se mu můžou narodit, pro co má vlohy, jaké talenty. To z toho horoskopu poznat lze. A není možné poznat, kdy přesně vyhraje v loterii.
1: Na to jsem čekal.
2: No vidíš, tak mi to řekni klidně, ty své otázky. Ale fakt, není to věštění. Budoucnost, přátelé, není hotová. My lidé svými myšlenkami a činy a rozhodnutími si tu budoucnost spolutváříme. Budoucnost není ve hvězdách, ale v našich rukách. Ale každý z nás má to rozložení karet, tu takzvanou karmu jinou.
1: A to určujou mimo jiné i hvězdy.
2: Přesně tak.
1: Tak mi teď řekni, jak jsi se zmínil. Já to budu parafrázovat, co jsem si nadrobil, to si sežeru,
2: ano.
1: Tak říkej.
2: No, tak kurňa, jsme oba dva synci z kraje Razovitého, ty z Čeladné a z Ostravy. Narodil jsem se v Opavě, ale vyrůstal v Ostravě, ty v Čeladné udělal výsadek, takže jsme oba dva synci z kraje Razovitého.
1: Hezky řečený výsadek.
2: Takže co bych se s tím páral? Podívej se. Ty jsi sluncem, duševním naladěním a Venuším máš poblíž ryba. A vládce ryb, planeta mystiků, ale i alkoholiků, narkomanů a šílenců a umělců, Neptun, ti přeje je ve štíru v harmonii s těmi rybými konstelacemi. Pozitivně vzato bys měl být dobrým psychologem, kreativcem a o rybách panujou dvě cynická pořekadla. Jednak ryba musí plavat, míněno tím v alkoholu, vidím, že vydatně popíš i spolu, co mluvíme.
1: Střik.
2: Ne, střik samozřejmě, to byl vtip. No a pak ryby se rády třou, když jsou ty ryby mladé, podívej se na Daniela Craiga, představitele Bonda nebo Bruce Willise, jak to s těma ženskýma roztočili.
1: A oni byli krásný, ale na rozdíl ode mě.
2: Taky jsi byl mladý, hezký synek. Ty jsi byl divočejší, protože máš ascendent, přátelé. V tom horoskopu jsou tři nebo čtyři nejvýznamnější pozice. Slunce, to je základní duševní naladění, dan je ryba, čili vnímavý, když mu zahrajete na city, tak vám zahraje písničku na přání, když řeknete, že jste v krizi a že vás opustila manželka nebo dítě se chová nevhodně, tak bude soucitný, protože ryby soucitné, empatické jsou, ale je to divočejší ryba, protože má ten vycházející bod ascendent v ohnivém střelci. Čili duševní naladění rybí, projevy někdy střelené střelcovské, no a Merkur myšlení je u něj ve vodnáři, čili má své rázné myšlení, dobu předbíhající, schopný překvapit, šokovat své ráznými názory. A má Merkura s Jupiterem a Marsem v trojkonjunkci ve vodnáři. Merkur myšlení, Mars energie, Jupiter životní celé vodnář, je tam napětí vůči Uranovi velvu, či občas se toho synka zmocní chuť provokovat neotřelými názory a postoji, někdy vzhledem, šít do autorit, nepadat na zadek před autoritami.
1: Tam to sedí jako smíně.
2: Čili to tam je, ale na jeho úkor, protože asi k velkým prachům v téhle inkarnaci moc nepřijde, protože obávaný pán času, Kronos, Saturn je ve finančním úseku horoskopu, takže bude muset synek hodně makat a míň sklízet, aby si vyčistil karmu, ale jinak je to milý společník, inteligentní, nenudný, kreativní, jo, přátelský, a časem, až v jeho biologickém skafandru poklesne obsah hormonů, stoupne obsah moudrosti, tak se projeví ty vyšší síly střelce, bude zaměřený nejenom pozemským dálkám, ale i duchovním výšinám, a Neptunovu sílu vybije tím, že bude skládat hudbu, zpívat, meditovat a bude tu duši uvolňovat z těla řízeným způsobem.
1: Já ti děkuju, Richarde, ty poslední věty. Jak jsem to teda pochopil, když tak mě poprav. Prostě až mě už nebude stát, tak aspoň se duchovně povznesu k výšinám.
2: Dole to klesne, nahoře to stoupne.
1: Jo, jasně, tak výborný. No. Až, ne, přátelé, já to řeknu takhle, možná to bude znít brutálně. Až už já nebudu moc čukat, stanu se filozofem.
2: Ne, ještě, ona tam existuje i oblast astrologie zvaná astromedicína, tak ti můžu říct i latentní slabiny toho skafandru a dá ti rady, jak skládat ty lekce, abys nemusel být vychovávaný na téhle poletavé vesmírné škole zvané Zeměkoule bolestivým způsobem. Takže u tebe je tu napětí vodnář versus lev. Takže když nebude v harmonii vodnář, můžeš očekávat zvrtnuté kotníky, natažené achilovky, rozvinou se křečové žíly. Když nebude spokojen ten urán ve lvu, ve vyšším věku ti můžou diagnostikovat srdeční arytmy, bolesti v zádech mohou přijít, a kardiovaskulární choroby mohou přijít rovněž. Jo, ale dám ti pár rad, jak to ustát, aby ty lekce nemusely být bolestivé.
1: Červený víno.
2: No, víno, prostě to samozřejmě mléko mudrců nebo no, mléko starců staré zaštěvice.
1: Já jsem to říkal, až mi nebude stát, tak budu filozof a budu pít jenom červený.
2: To když popět vínko a moudré řeči trousit, na to tě může užít potom. Takže vodnář, aby byl v harmonii, a máš tam 4 tělesa z 10 ve vodnáři, chce, aby si světu předvedl, že jsi originálně myslící, dobu předbíhající, nekonvenční týpek, který nepadá na zadek před autoritami, ale zas nebýt úplný rebel bez příčiny, který pohrdá průměrnými nebo konvenčními lidmi, jo, a vážit slova, no by to nebylo na tvou škodu, ale tím nechci říct ohýbat hřbet před boháči, to ani náhodou, ale zbytečně si nekopat jámu, a chovat se spíš moudře, inspirovat lidi, než je provokovat. Jo, máš příležitost, tady mluvíš k lidu, poslouchají tě 10 000 lidí, no tak dostal šanci něco moudrého tady říkat. A hudba...
1: to ode mě nehrozí.
2: Jo, hudba, a ty jsi hudebník, slunce tu v harmonii s Neptunem a hudbě rozumíš určitě víc než já, tady je proti tobě suchar, jako vodnář s vycházející panou, tak hudbě určitě rozumíš líp než já. A hudba kvalitní je nejlepší cesta k duši. Já to sám, přestože jsem střízlivý suchar proti tobě, tak cítím, že mě hudba hodně poznáší. A když mi je opravdu zle, tak si pustím hudbu a klidně prostě Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep, Jet Rotal.
1: Prostě dobrá hudba povznáší prostě duši.
2: Mě to povznese, mi to dodá energii, dodá sílu, abych šel do dalších bitev a do dalších lekcí, které moji duši v tomhle stárnoucím skafandru na této kouli čekají.
1: Richarde, moc ti děkuju. To bylo úžasný. A bylo to fakt trefný. Až mě mrazí, teda jako trošku, jo.
2: Ale...
1: ne jako mrazí z toho, že je to děsivý, jako popis mý duše, nebo jak to mám říct, mý povahy, mý osoby, mě mrazí z toho, jak je to přesný. Tak, jako jo. I když je to vlastně z mýho pohledu pozitivní. Přátelé, jestli chcete zažít ten stejný pocit, jako jsem teď zažil já, pište SMSky, maily, jak řekl Richard, datum narození, hodina narození, místo narození, ano, aby to bylo co nejpřesnější. Když napíšete jenom, že jste se narodili toho a toho, tak s tím Richard nic neudělá. To jsou takový ty obecní horoskopy, které se z části trefují, z části vůbec netrefují, takže to musíte napsat přesně. Tak, já za to, díky moc, Richarde, jo, to bylo bezvadný teda tohle.
2: No, ještě chci prostě říci vám, posluchači, že to je jenom jedna ukázek, pak je ještě astrologie prognostická, když zkoumám vývoj toho člověka v čase, k lekce přichází, nebo rozebírám vztahy mezi partnery, rodičem, dítětem, vybírám termíny pro důležité aktivity, uzavření svazku nebo operaci zdravotní.
1: Proč to neřekl dřív, no. To jsem potřeba vědět. No. Tady ty mezi partnery.
2: Jo, už jsou kostky vrženy, ten vztah je, kamaráde, karmický. Jaký šel, takovou našel, co si zasloužil, Tomáš, když se podíváš své partnerce do očí, vidíš sám sebe kdysi, co ti na ní štve, zjídělal.
1: Jasně.
2: A tak. Co jí štve na tobě, ona dělala tobě.
1: Ano.
2: Dostali jste šanci ukončit válku rouzový.
1: Ano, jsem odhodlaný trpět do smrti. Fajn, tak já ti pustím tvoji oblíbenou partu Rednex Spirit of the Hawk, což je k tématu, co si budeme povídat.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: Ano, povídat bude hlavně Richard Stříbrný, čili Stříbrný Richard, pro mě Ríša, báječný chlapík a hlavně perfektní odborník a opravdu proslulý astrolog. Tak, už jsme jeden horoskop odhalili, ten byl můj, no dobře, já jsem vždycky taková ta první oběť. Já jsem neměl být kohu, já jsem měl být obětní ovce. Jo, že bych jako... Ale píšete, hele, přátelé, mám tady mraky žádostí o váš horoskop, nebudu zdržovat. Jenom tady poznámka, jo. Rádio Beat, to je vaše svatyně. Normálně základ horoskopu odborného je za tisíc korun?
2: Jo.
1: Jo, plus když chcete ještě nějaký další ty věci, tak je to i dražší a Richard vám to tady...
2: Hele, já děkuju za reklamu, ale já jsem tu, dámy a pánové, nepřišel vydělávat prachy. Já mám rád rockovou hudbu a delší dobu už jsem nebyl v rádiích, protože v 90. kdy byly otevřené 8 let, jsem vysílal na country rádiu, Kissu a Voxu a vším možným. Pak to zavřeli a teď nahrávám na internetových médiích. Můžete vidět desítky mých videí na YouTube kanále, jo, to je jasný.
1: Jasně. A tady nejseš naposled, to si uvědom.
2: Fakt?
1: No, to
2: tak jsme... jestli mě pozvete, tak no, já rád
1: já tě
2: samozřejmě přijdu. Ale
1: tady ta, já nechci říkat magická problematika, co je horoskopu osudu člověka, duše a těla, ta je tak široká, že tady přijdeš, tady budeš
2: jasně,
1: každý měsíc.
2: Já ještě chci říct si, milí posluchači, že já jsem něco jako astrologická rosnička, spíš rosák, 70-letej. Můžete se podívat na můj web stříbrný.cz. Tam je moje predikce pro svět, republiku. Každý měsíc tam vyvěšuju i odhady, co s ekonomií a podobně.
1: Vychází
2: a to dělám
1: to?
2: Zdarma. No, vychází, to není tak, že bych tam viděl přesné děje, co přesně přijde, ale zhruba něco jako astrologické počasí. Já na rozdíl od těch šarlatánů z hydrometeorologického ústavu, kteří když mají o 3 dny víc něco predikovat, tak to téměř nikdy netrefí a u mě já můžu trefit, jaké bude počasí třeba za rok. Jo, a tak dále, protože to vidím, ty konstelace, jaké budou udělat odhad kvalifikovanější než hydrometeorologové, astrometeorologie, to umí, ale nechme těch vtípků, můžete se číst moje predikce, vidět i videa vždycky, každým měsícem vyvěšuju na cestách k sobě, co čekám s republikou a s světem, co bude, jaké tendence se budou projevovat.
1: Richard Stříbrný.
2: Máte zdarma.
1: Podle toho to určitě najdete. Tak pozor, přátelé. Dobrý den. Velmi mě zaujala dnešní zpovědnice s panem Richardem Stříbrným. Jmenuji se Martin Janda, narozen 23.4.1976 v Hradci Králové v 6.30 ráno. Souhlasí to, Richarde?
2: Ano, já už to mám naťukáno. Jáchym, hoď ho do stroje, Richarde, hoď ho do stroje, tak teď jako inženýr lidských duší, Martine, vám řeknu toto, pár slov o vás. Jste trojnásobný bík, sluncem, duševním mladěním, Merkurem myšlením, Jupiterem životními cíly. Ale ne úplně typický, takový provzdušnělý, protože v těch 6.30 ráno, kdy jste se v Hradci Králové poprvé nadechl a vaše duše, která vám zírá z očí, se spojila s tímhle biologickým skafandrem, v tu chvíli vycházeli blíženci na obzor. Čili u vás se pojí smyslnost, vztah ke kultuře, umění, to je u bíku typické, nic lidsko jim není cizí, hezká hudba, chutná jídla, vnadné ženy, užívat si života, ale zároveň je tam ten blíženecký nádech, určitá bystrost a zvídavost. A váš Merkur, vládce blíženců, je v harmonické vazbě se Saturnem v raku. Měl byste mít nadprůměrnou paměť, vlohy pro studia ekonomie i jazyků. A samozřejmě jste i chlapem, který umí víc experimentovat, ne jako ten materialistický, pragmatický bík, který se drží jako klíště hmotných statků. Vy máte slunce v konjunkci s Jupiterem, což by na první nástřel dávalo šanci na ekonomický úspěch, ale je tam opozice na Urana ve Štíru, či občas chuť experimentovat, nebýt tím hamounem, hamty, ať mám víc než tamty, ale trochu svoudomilovnější, vzdušnější díky propojení s blíženci a pak luná citový život je ve vodnáři, takže to je ten celoživotní rozpor mezi touhou býčí po stabilitě, mít stabilně fungující vztah, materiální zázemí, a zároveň touha po svobodě, žít si podle svého, víc experimentovat. A rozhodně jste chlapem, který má v sobě kreativitu a být si pod vadu venušinou, mívají osobní kouzlo. Vy třeba Pierce Brosnan, George Clooney, to jsou elegantní a zároveň mužní býci. I to by mohl být váš případ. A jak pravil klasik, býkovi není nic lidského cizí a sexuální prvky jsou tu v napětích, Venuše v branu, Mars v raku. Doufám, že teď neposlouchá vaše manželka nebo milenka, protože kdybyste byl, nedej bože, až příliš bohatý a úspěšný, tak vám jedna žena stačit nemusí. Je tu velký sexuální drive. Ale jak pravil klasik, můžete svoji nemalou sexuální energii, Martine, transformovat do tvůrčí roviny. Ale upřímně řečeno, váš horoskop je náročný pro práci, kariéru. Tam můžete narazit na roztodivné šéfy, kteří vás budou dusit, složité vztahy na pracovišti. To je náročná kapitola, zejména vodnáři a štíry na pracovišti vám dají zabrat. A zdravotně pozor na otorinolaryngologické problémy, to je oblast krku, krčnínosti, mandle, sliznice, štítná žláza může zlobit, uran ve štíru, záněty močových cest přinést. A pak tu je Mars, Saturn v raku, občasné přejídání, občasné diety, chce to pravidelný pohyb a utáhnout si opasek co do milenek a kalorický příliš výživných jídel. Jo, pak si udržíte dobrou kondici do vysokého věku, protože býci pod vladou venušinou bývají charismatičtí, když se nepřejídají. Jo, takže to je takový lehký nástřel, ještě v partnerství typologicky byste k sobě měl přitáhnout, pokud jste heterosexuální, což odhaduju, že ano, tak ženy energické, sportovně laděné a oduševnělé, střelcovsko-rybího typu, anebo také smyslné, majetnické, žárlivé, se zdůrazněnou osou štír bík v horoskopu. Takže to je jenom takový lehký nástřel, nebudu tu mluvit o některých důvěrných věcech, a jak zdůrazňuji, astrologie má celou škálu možností zkoumat vývoj člověka v čase, lekce jsou před tou duší, rozebírat vztahy, vybírat vhodné termíny pro nejrůznější aktivity. Dokonce existuje i obraz astrologie zvané astrokartografie, kdy se ten horoskop osobní rozvine po povrchu zeměkoule a můžou se stanovit lokality, kde ten člověk na to může být lépe či hůře v různých sférách života. Čili těch možností astrologických je, přátelé, mnoho. Tento horoskop, který jsem rozebral Martinovi a předtím Danovi, tomu se říká v latině radix, kořen, česky řečeno, čili kořen té osobnosti. Takže pár slov o kořeny Danově a Martinově jste teď slyšeli.
1: Tak děkujeme, to bylo úžasný. Já jsem z toho tak jako pozorně jsem poslouchal. Takže Martine, jak jsi mluvil o těch ženských, víš, jako Ríšo. Martine, zítra už tý Londýně nevole, jo? Aby se ti tam něco nepohnojilo, jo? Tak fajn. Přátelé, pokud vy chcete slyšet odborný, neúplně detailní, na to nemá Richard samozřejmě prostor tohle, ale chcete slyšet opravdu odborný horoskop, tak pište SMS-kou nebo mailem sem do rádia Beat. Já zopakuji, že potřebuje, nebo Richard potřebuje údaje. Tedy den a měsíc narození, rok narození samozřejmě, hodina narození a místo narození. Tak, a já za tenhle skvělej horoskop pro Martina Ríšovi zahraju See You on the Other Side.
2: Hezky.

Radio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice.
1: Roková spovědnice s Richardem Stříbrným, neboli Stříbrným Ríšou, jak já říkám teďka už. To je krásný oslovení. Přátelé, když jsme vyhlásili s Richardem, že vám udělá bleskový osobní horoskop, tak se protrhla hráz, jak bych řekl. Jak ta SMSková, tak ta e-mailová, i ta telefonní, blikají nám tady telefony, je to teda síla. Já jsem se rozhodl, Richard ještě o tom neví, že to zkrátka dáme jakoby po písničce, že nebudeme hrát ty v páru ty písně, jak jsme zvyklí v rokový spovědnici, teda jedna od hosta, jedna ode mě, ale že to zkusíme zcuknout v té třetí hodině, protože proč? Protože ten zájem je obrovský. Takže nebudu zdržovat, Gary Glitter, píseň od Richarda, Rock and Roll.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: Jak jsem řekl, zájem o osobní horoskopy je obrovský, nebudu zdržovat. Richarde, koho tam máš dál?
2: No je tu Světlana, která nám řekla, že se narodila v prosinci 68 v Ústí nad Labem. Nemusím zdůrazňovat v kolik, to mám i ten čas a místo pořádně. No, takže já bych řekl, milá Světlano, že vy jste toku retardovaná střelkyně. Ale omlouvám se za ten vtípek. Věřím, že to vyříkáte. Retardovaná česky zbržděná znamená zbržděná, jo, prostě
1: jako
2: ne.
1: Jakože je blbá?
2: Ne, blbá ne, ale zbržděná, protože normální střelkyně, to je divoška, která prostě někde jak urvaný vagon, jak říkáme my Slezani, jednou tu, jednou vonde, neposedí nikde. Jo, je to taková bludná holanďanka. Ale tohle musím říci, Světlano, proto jste zbržděná, abyste nebyla muži víno zpěv, protože máte Saturnem ovládané znamení Kozoroha vycházející, takže omlouvám se za ten vtípek, ale vím, že jste silná děvucha, jak říkáme my Slezani, takže udělala jste výsadek v ženský polarizovaném skafandru a ještě Kozoroh vycházel Saturnem ovládaný, takže život to nebyl úplně jednoduchý. Už nejste ale nějakou školačkou a když budete Saturnovy lekce dobře zvládat, skromnost, slušnost, poctivost a vytrvalost, hodně dávat, míň konzumovat, tak budete v čase zrát jako víno. Čím starší, tím lepší. Jiní, kteří si to víc užili v mládí, míň dřeli a všechno se jim dařilo, no tak ti odpadnou, ale vy budete šlapat do pedálu a nakonec dojdete dál než tí průměrní. Když využijete to nejlepší ze střelce, idealismus, vznešenou duši, chuť zařadit si mezi duchovní elitu národa, kam střelci patří, no a k tomu poctivost a vytrvalost Kozoroha, kterou umí makat, vzít na svá bedra zátěže a pracovat jako sovětská údernice Lidia Korabelníková, která pracovala na pěti stavech najednou, no tak to by byl v tom čert, abyste nedošla dál než tí průměrní. V pozemském i duchovním slova smyslu. A to zbrždění, to retardace je tu záměrná, protože jinak byste opravdu hřešila, v tom střelci je vášeň a bujnost, chuť to roztočit, ale marná sláva, přijdou děcka, závazky, povinnosti, chlapi, kteří se budou vrhat na váš pěkně tvarovaný ženský polarizovaný skafander a nebudou mít zájem o vaši idealistickou duši, no to je úděl ženy takovéhoto typu. Ale nevadí, ten očistec jménem Světlana jednoho dne skončí, to vám garantuju, když už té bance dobrých činů bude uloženo tolik, že budete mít čisté svědomí, děcka vám odrostou, seniori už vás nebudou potřebovat, udeří vaše hodinka a ukážete, že jste schopná zařadit mezi duchovní šlechtu této společnosti, která je bohužel v průměru přízemní a materialistická a vy můžete být potom světlonožkou pro ty průměrné. Ale upřímně řečeno, ten výsadek nebyl jednoduchý. Že Saturn, obávaný pán času, který vám vládne, si na vás tak trošku zased, je v beranu dusí vaši Venuši, která vycházela, je v napětí s Marsem, čili střety, tlaky na vás, abyste se podrobila vůli mužů, vůli šéfu, vůli děcek. Hold, to je očistec jménem Světlana. Ale všeho do času, jak říkám, ten čas, kdy se to změní, už se pomaličku blíží ke konci. A zrovna teď se pohybuje Světlano, aspoň abych vás trochu potěšil, Jupiter, planeta zvaná Velké štěstí, se pohybuje královským znamením lva, v harmonii s těmi střelcovskými silami. Jo, takže kdy jindy než v tomto roce byste už měla pokřát, vypnout druť a říci si, kurňa děvucho, neměla jsi to jednoduché, ale teď už jsi z nejhoršího venku. Teď jdeš ke světlu. Konec konců si Světlana. To byste si měla Světlano říct. A marná sláva, berte i ty různé prudiče, podvodníky, složité rodinné vztahy. Berte ty lidi nikoli jako nepřátelé, ale jako sparring partnery v party vaši. No, čím těžší budete mít a když to se ctí budete zvládat, no tak tím rychleji se dostanete na vyšší level na tomhle kosmickém trenažeru pro naše duše zvaném Zeměkoule.
1: Ale, takže ta světlená, co jako napsal, to znamená, že pokud by měla partnera mírně retardovaného, ten nemá vůbec šanci. No. A ještě, jak jsi říkal o tom údernictví, tak ještě mu třeba v novém domě nad Krpově si jdu do hvězdu jako údernice. Jo?
2: No, tak...
1: Nedělám si srandu.
2: Ne, samozřejmě. Tak to, hele, nedělej si dané srandu, protože chlapi, kteří příliš ty ženy zneužívají, redukují jenom na ten navoněný, depilovaný biologický skafander, na který se vrhalí, ulizují, omacávají, odsucávají, dělají jim to dobře, tak takový chlapi pravděpodobně udělají příští výsadek v ženský polarizovaném biologickém skafandru
1: a budou citlivělí. A budou ti trestanci.
2: A vlastně. Budou muži ve výkonu trestu.
1: Jasně, dobře.
2: Takže pozor na to.
1: Jasně,
2: nepodceňuj. Já jsem někdy si podceňoval, ale teď už vím, že průměrná žena je většinou silnější a moudřejší než průměrný chlap na téhle planetě.
1: Kolikrát se byl ženou ve skafandru, když takhle mluvíš?
2: Ale já jsem proskoumal na 16 inkarnací, ale asi jsem nikdy v ženském těle nebyl, aspoň mi to velký režisér naší životu neumožnil, ale díky tomu, abych nemusel být v ženském těle, tak teď radím desítkám tisíc žen. Já mýma rukama prošlo naštěstí obrazně řečeno na 30 tisíc žen.
1: To zdí skvěle teda.
2: Já se stávám dané na stará kolena feministou a ženy nepodceňuju. Jsou to naši význežrovnocení parťáci, jsou to většinou dobré manželky, skvělé matky dětí, dobré dcery svých rodičů, starají se o ně. My bychom si chtěli užívat a ženy redukovat na sexuální rozkoše, ale to není moudré.
1: No. To říkáš moudrou věc, že ženy nepodceňuješ.
2: Ano.
1: Já taky ne a proto už se vybírám nějaký klacky tam, abych postavil palisády. V každém případě ZZ Top, Mescalero pro tebe a jak jsem říkal, zkrátíme to hned po písničce, další horoskop.

0: Jak jsem poznamenal zájem o osobní horoskopy od Richarda Stříbrného, tak ten zájem je obrovský, tak jsme se rozhodli, že jdeme hned po písničce. Dobrý večer, Jitka narozená 11.7.81 v Jelemnici 1.05, předpokládáme, že tedy ráno 1.05, viď, Richarde?
1: Letního času, který tenkrát ano, platil.
0: Moc prosím o můj horoskop, děkuji. Tak, Richarde.
1: Jasně, Jitko, když se do toho dívám, kdyby byl mladší, tak bych si vás klidně vzal, protože
0: já taky.
1: Jste račice za stenentem bíku, čili můžete zpříjemnit život tím, že budete dobrá dcerka, dobrá manželka, příjemná, smyslná a přitom chytrá, nenudná. Slunce v raku, v mládí smyslná, hezká ženská, ta otestovala nějaké muže, ale v momentě, kdy jste potkala někoho kvalitního, pravděpodobně nějakého štírovsko-blíženeckého nebo střelcovsko-váhovského týpka.
0: Technická, ty jsi říkal mládí přitažlivá, teď Jitka je ročník 81.
1: No, ale už může být vdaná. Ženská, mluvím jo. Ještě, než se vdala.
0: No jo,
1: protože ty račice jsou směsice slečny šetrné, slečny Roztočilové a paní šetrné. Mládí jsou bujnější, ale v momentě, když ten rak s vycházejícím bíkem, jako je Jitka, se vdá a přijde kvalitní chlap a dětská rodina, tak se začnou řídit takové děvuchy krédem můj dům, můj hrad, rodina je posvátná, co je doma, to se počítá.
0: Takže nezanášej.
1: Zpravidla ne, když ten chlap je aspoň průměrný, ale když průměrný není, lže, krade, podvádí, smělní, někde chlastá, no tak samozřejmě si najdou jiného, protože v nich je hezká ženská kvalita. V té jice je slunce, rak, vycházel bík, luno má ve štíru. A navíc to provzdušňuje, takže to není jenom hnízdivá kvočna, jako některé rečice bývají. Má myšlení blížence, Merkur myšlení, Mars energie, jsou v blížencích, takže jí se myšlenky v hlavě budou rodit a honit velikou rychlostí, přímo nadzvukovou. Čili ta ženská by měla být hezká, chytrá, milá, no ale záleží taky na tom chlapovi, kterého k sobě přitáhne. Když bude kvalitní, tak to bude stmelit rodinu. Když kvalitní nebude, tak tam bude trošku nejistota, bude lavírovat a experimentovat. To je nabílení. Ale doporučuji, Jitko, abyste byla opatrnější na činnost ledvina vaječníků. Saturn s Jupiterem, Plutonem jsou ve vahách a to je analogie v lidském těle ledvin a u ženy vaječníků, u mužů jenom ledvin. Takže řádně ledviny proplachujte, samozřejmě ne tolik lihovými nápoji. Jo, protože jinak by se mohl projevit záporně Neptun, který tu je ve střelci opozici na Marsa a Merkura. A řekl bych, že nejste žádná hysterka, ale když vám někdo šáhne na vaše prachy, majetek, rodinu, tak se můžete proměnit v divošku a bojovat za své blízké jako levice. Jo. A buďte opatrnější při krájení ostrými noži, abyste se nefikla do prstů, ten Mars v napětí s Neptunem.
0: Já myslím, abyste nepodřízla manžela.
1: Manžela ne. Ale měla byste mít švih v horních končetinách. Merkur s Marsem v blížencích, mohla byste dobře hrát na klavesové či strunné nástroje, umělecká řemesla, měla byste mít švih v horních končetinách, hbité prsty, ostrý jazyk, díky téhle zajímavé konjunkci, ale pozor při krajní ostrými noži, pozor na záněty produšek, zápaly plic v krajním případě. No a Neptun ve střelci by mohl přinést při té opozici s Marsem záněty oblasti kyčlí. Ale aby k tomu nedošlo, rady jsou tyto. Aby ledviny a vejčníky byly v pohodě, váhy chtějí, abyste měla funkční vztahy, nebyla rozhádaná s chlapy, učila se konflikty vyvažovat a vyrovnávat. Blíženci, abyste se nefikala do těch prstů a nepřišly nějaké komplikace s plícemi, průlužkami, úrazy horních končetin se vám vyhly, tak blíženci chtějí, abyste uměla uvolněně, rychle a pohotově argumentovat, ale bez zbytečných emocí a nervozity. A střelec chce, abyste se nenechala zatročit jenom chlapama, dětskama, prachama, majetkem, ale občas pohledla i ke hvězdám, trochu meditovala, rozjímala, poslouchala hezkou duchovní hudbu a šla nejenom za pozemskými, ale i za duchovními cíly. přirozeně rak za studentem Bíku tíhne k tomu, aby měl nějaký dům se zahradou, dost peněz v rezervě, aby bylo dost peněz na výchovu a vzdělání dětí. Ale řekl bych, že jste schopná, zajímavá ženská.
0: To je krásný, ty.
1: Takže to je Jitko, takový krátký nástřel. Ten výklad normálně trvá tak přes půl hodiny až hodinu.
0: Na to nemáme čas.
1: Na to nemáme
0: čas. Ale času. Na to čas budeme mít, protože to zopakujeme samozřejmě, tuhletu návštěvu. Já ti zahraju variaci na renesanční téma, to je duchovní píseň.
1: Hezky.
0: Od Vladimíra Mišíka, že jo, samozřejmě, a Josefa Kainara. Fajn.

0: Tak pokračujeme v dnešní rokový zpovědnici. Stříbrný Míša, tedy Richard Stříbrný, je mým hostem a my jsme se pustili do akce, která teda jako ne, že se nám vymstila, ale máme teď docela hák, co já, ale hlavně Richard, protože jsme vás vyzvali, abyste nám napsali nebo volali ty telefony, a vůbec nezvládáme, to se omlouvám, nevolejte, máme to tady v mailech nebo v SMSkách, abyste napsali datum svého narození, čas svého narození, místo svého narození a že vám Richard udělá horoskopy, jak jste slyšeli. Dělá to velice profesionálně, protože to je odborník, a tak jsme to tak trošku v presu. Richarde, co tam máme dál?
1: Máme tu Zbyňka, který udělal výsadek ve středu 21. srpna 63.
0: Prosím tě, Richarde, já jenom pro ty, který třeba pozorně neposlouchali. Podle Richarda výsadek je narození.
1: Ano, když se ten duch poprvé nadechne, spojený s tím malým tělem, a ten duch se tam trvalý propojí.
0: Nemá to

0: Máme tu Zbyňka. Zbyňku, já vám musím říci, že ten váš horoskop je velmi silný. Jste lev sluncem, poblíž stála Venuše, či duchem vztahy sluncem Venuši. A v tu chvíli, v těch 14.30, kdy jste se poprvé nadechl, vaše duše, která vám zírá z očí, se spojila s tímhle tělem. Nad obzor vystupoval Střelec, čili jste něco jako Usain Bolt, lev s ascendentem ve Střelci, takový ten astrální Superman, který by měl být ambiciózní jako lev, rychlý jako Střelec, jo, a navíc chytrý jako pana. Máte hodně pany v sobě, Merkur myšlení, Luna cítění, Uran intuice, Pluto regenerační síly jsou v paně. Čím měl byste být střízlivý, vědecky myslící, se smyslem pro detail a schopný perfekcionismu, žádný ulítlý lev, který by věřil nějakým ulítlým věcem, ale spíš máte rád logiku, přesnost, schopnost analyzovat věci. To je vaše velká devíza v tom horoskopu.
1: A měl by trénovat 100 metrů sprint,
0: no,
1: když je Usain Bolt.
0: Samozřejmě, ale ani vy nejste dokonalý. Je tu opozice mezi Marsem, který byl v elevaci nad ostatními tělesy ve znamení Vah, a Jupiterem v Beranu v domě čtvrtém, čili pravděpodobně jste se narodil rodičům protikladných povah s beranskýma a váhovsko-levýma konstelacema, a mohl tam dojít k nějakým napětím. Měl byste být opatrnější při koupi nebo prodeji nemovitosti. Je to riziko, že se pokusí vás podvést nebo zatajit důležité informace. Ale jinak jste takový astrální Superman s tahem na branku jako lev, přesný logicky myslící jako pana a dynamický projevy jako Střelec. Není tu mnoho slabin. A někteří levy bývají žraví, chlípní, líní, chtějí si bez práce koláče, ale to by nemusel být váš případ. Ten Mars je sice oslaben ve vahách, vládne takzvaně opozičním Beranu, ale v harmonii se silným Saturnem ve znamení Vodnáře, čiž na to přijde, měl byste být schopný. Ale marná slava, jste jenom chlap, byť teď, když už vám je 63, tak už ten skafandr je trochu obnošenější, už tam poklesl trochu obsah hormonů, nastoupil obsah moudrosti, ale v mládí byste mohl být trochu bujnější, jak u lovu bývá zvykem, v prvu horší odolávání chutným jídlům, pak vnadným ženám, a nějakému tahu na branku v kariéře. Ale celkově ten horoskop je hezký, hinduisté při pohledu do vašeho horoskopu by řekli Zbyňku, kurňa, ten synek má dobrou karmu. Jo. Pozor trošku s tím Marsem ve váhách na ledviny, Jupiter v Beranu, pozor na hlavu či zuby, na cestách dbejte zásad správné hygieny, pozor na střevní infekce, občasné bolesti v zádech by mohly přijít, ale celkově byste měl být chytrý, schopný, silný chlap. Ten horoskop je hezký.
1: Já ti pustím horoskop, jo?
0: Jo.

0: Ty písničce Crosby horoskop se Richard tvářil tak trošku zádumčivě. Já jenom chci říct, že samozřejmě tahle ta skvělá skladba je umělecká nadsázka, že jo?
1: Jasně, ale já bych tomu Crosbyrymu prostě vytkl jinou věc, mě to pobavilo, ne, že ne, ale znamení z kopce, to my astrologové neříkám, že skopec je kleštěný beran, jo, čili v podstatě tam zpívá o kleštěnci, tak jako bychom znamení býka říkali znamení vola a podobně. Jo, prostě.
0: A počkej, ale to se často objevuje, skopec, beran.
1: Ano, ale to je chyba. My astrologové víme, že beran je jednička zvěrokruhu pod vládou Marse, na ten má být akční, ano, nějaký štípák vykleštěný.
0: Prostě beran má koule.
1: Přesně tak.
0: A ne, že už myknutý nějaký kuličky, tyhle sežraný někde potom v restauraci, že jo? No, jasně.
1: A máme tu rovnou beranku Lenku, když mluvíme o Vrčici a Vrčice za Humny. Je tu beranka Lenka, která udělala výsadek v pondělí 31. března 75 okolo 10. v Brně.
0: Mně se strašně líbí ten výsadek.
1: No, ne, tak je to tak, vem to tak, že jsme smrtelní.
0: Tak přátelé, já jsem skočil padákem v Čeladní 9.3.62.
1: No, tak
0: to tehdy měli parašutisti cvičení.
1: No, tak to jsi ještě mladý synek, já udělal výsadek 18. února 56.
0: No, vidíš. No. Jsem mladší výsadkář než ty.
1: No, jsi.
0: Povídej, pokračuj.
1: No, takže, Lenko, já když se do toho vašeho horoskopu dívám, tak si říkám, že jste něco podobného jako ta Světlana, která volala předtím. Taková trochu zbržděná beranka. Protože pokud jste v 10 dopoledne, tak je tam krásná konjunkce Slunce Jupiter v tom prvním znamení berana, podpořené Lunou a Neptunem ve Střelci, čili opravdu akční, oduševnělá, kreativní, silná ženská. Leč soudružka Lenka někde udělala chybu a je citlivěla tím, že v tu chvíli, v těch 10 dopoledne v Brně, kdy jste se Lenko nadechla, nad obzor vystupovalo znamení Raka spolu s obávaným pánem času Saturnem, který dusí to beranské slunce. Čili bude to život plný překážek, jako u Světlany, kdy pravděpodobně budete chtít jako račice tím vycházejícím znamením mít rodinu a ne nějaká sportačka divoká, tam velká manažerka, ale spíše žena, která bude chtít se postarat o tu odcházející i přicházející generaci, mít kvalitní rodinu, dům se zahradou a podobně. To chce ten rak ve vás a Venuše je v bíku. Ale naštěstí pro děvuchy, jako jste vy, jsem vymyslel termín martuše, že jsou zároveň martické, bojovné, beran je pod vládou Marse, ale i venušinské, protože Venuši máte krásně postavenou v bíku, čili to vás poženšťuje. No a pravděpodobně chlapi na vás mohou oči nechat, rádi se na vás budou dívat a kdybyste jim to dovolila, tak by si ji rádi sáhli s tak pěkně postavenou Venuší. No, ale ten...
0: Kdeže to bydlí?
1: V Brně, je to Brněnka. No, ale Saturn vycházel, takže to vám bude dávat zábrany. To bude brzdit takovou tu divokost a neskrotnost berana. A to je celoživotní rozpor, který budete muset řešit. Jedna složka říká hod, druhá čejí. Beran říká si jednička, cestuj, sportuj, ukáž, že jsi schopná velet a řídit, jít do popředí dění. A ten rak říká, ne, nevystrukuj se tolik, chlapi nemají rádi úplné divošky, jo, pak byste by chtěli mít milenku a kamarádku a vezmou si nějakou podanější pipinu, si tu na ženské misi, hrej ženské tanečka, ženskou roli. Čili k tomu vás vybízí to znamení raka. Být opatrnější, šetřit, myslet na zadní kolečka, vážit si kvality, nejít do nějaké mnohosti a neustále měnit cíle, dotáhnout ty plány do konce, do realizovatelné podoby. K tomu vás vybízí ten vycházející Saturn v opatrném znamení raka. Když to napětí nebudete zvládat, tak rak, to je žaludek, beran hlava, čili občas přejídání, občas diety, můžete si rozhasit trávení, žaludek. A když nebude spokojen beran, začne vás pobolívat hlava a zuby, zhoršovat se zrak. I takové děje mohou přijít. Ale Beran, aby to k tomu nedošlo, chce, abyste ukázala, že umíte být energická, odvážná, podnikavá, ale ne agresivní a tvrdohlavá, neustrašená a váhavá. Rád chce mít vyčištěné vztahy v rodině, do které jste udělala výsadek, a pak sama založit harmonicky fungující rodinu, kde nestříká emoční jed a panuje pohoda. Pak bude i žaludek v pohodě. A celkově byste k sobě měla přitáhnout chlapa, který vám trochu přitáhne křidelka, přistříhne křidelka, se zdůrazněnou osou kozorohrak v horoskopu. To je pravděpodobné, nebo budete přitahovat i opoziční váhy. To je také pravděpodobné. Čili klady, máte dynamiku, oduševnělost, příjemnou ženskost s tou dobře postavenou Venuší, zápory, občas beranská tvrdohlavost, občas radší přišna majtnickost, a vážit míru rizika, to bude úkol této inkarnace, to vyvážit, ten rozpor. Takže to je pár slov k vašemu horoskopu.
2: Rádio B. Classic Rock.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Richard Stříbrný je mým hostem dnešní zpovědnici, astrolog, který už vám tady přenesl spoustu vašich osobních horoskopů, protože na to má jednak mozek a jednak technologii, takže to jde mnohem lépe, než když já jsem se nechal dělat horoskop někdy těsně po revoluci v 90. letech, kdy mě jistý taky špičkový astrolog dělal horoskop a používal u toho kružítko a měl opravdu měsíc na to, aby mi ten horoskop určil. Je fakt, že ho určil skvěle. A já musím potvrdit, že Richard mi díky počítači to samý potvrdil během 2 minut. Ale Richard není žádný prostě dříč, který vám tady bude dělat horoskopy, ale poslední ještě dáme. A já vám slibuji, že Richard přijde do Rádia Beat. Určitě na téma astrologie a tak dále, ale nebude to tak, že bychom dělali tady 3 hodiny horoskopy. Můžeme udělat nějaký takový bonus, ale můžete se dozvědět spoustu dalších skvělých věcí a informací, které se týkají astrologie.
2: Tak. Ano. Můžeme udělat třeba při příštím setkání, Dané, takovou vyhlídku na ten rok 2027, jaké konstelace budou působit na Českou republiku i svět. Udělám tu nějaký odhad počasí, politiky, ekonomie toho státu nebo vůbec celé zemi, co se tu může dít. Tohle tu můžu udělat, a jsem tam nějaký horoskop, ale přátelé, nezlobte se na mě, já nejsem astrální nádeník, ty desítky žádostí, to bych tu byl do rána a pracoval bych tu jak budovaný z řetězu. A teď nedělám si sobě, že byste mi měli psát a platit prachy. Zadarmo si můžete nechat udělat horoskop umělou inteligencí, takový lehký, ale nebude to mít hloubku, jakou bych do toho dal já, kde bych zapojil svého ducha. No ale prostě taky to není úplně špatné. Jo? Čili nalitujte toho, že se na vás nedostalo. No ale máme tu nejlepší nakonec Oldřicha, kterého jsi tu vybral, narozeného 19. ledna 1973, okolo 18. hodiny v Moravském Krumlově. Čili Oldřichu, vy máte slunce ještě na konci znamení Kozoroha, kde byly Merkur, Jupiter a Venuše. Čím měl byste být pracovitý, schopný, pragmatický jako Kozoroh, ale tah na branku máte jako lev, že v těch 18 hodin v Moravském Krumlově, kdy jste se poprvé nadechl a vaše duše se spojila s tělem, nad obzor právě lev vycházel spolu s Lunou. Čili jste takový hřejivější, vášnivější, jiskrnější, než průměrní kozorozy bývají. Navíc Mars, výkladní skříň, mužovy potence a síly, byl u vás ve Střelci, takže takový bojovnější, ale také nebudete mít život úplně klidný. Mars je tu v opozici se Saturnem, situace, je na vás mohou ženské žárlit nebo vy na ně. Minimálně jeden z potomků může být dost složitý, který přijde nejenom vám dělat, co vám naučí vidí, ale i prověřit vaši nervovou soustavu. Může mít zdůrazněné znamení Střelce nebo kozorožsko-blíženecké konstelace. A pozor na partnerky, ty vám properou perka taky. Měl byste k sobě přitáhnout v 7. úseku. V 7. domě vidím vodnáře, čili nějaké vzdušné, někdy povětrnější děvuchy, vodnářsko-váhovské, se mohou objevit na scéně, nebo blíženecké, a ty vám dají zabrat. No, lepší by pro vás byly pro trvalý svazek, končící manželstvím, opoziční račice, jako byla předchozí Jitka, myslím, ta račice za stenetem bíku, anebo se zdůrazněným znamením ryb, ty by byly pro vás vhodnější než ty vzdušné ženské, které vás někdy potěší, pak zmizí a budete se trápit. Pozor na to. V zdravotní sféře buďte velmi opatrný při sportech na kolena, lokty, ramena, kyčle. Se to pořádné chrániče kolen, chrániče loktů, nepřetěžovat kyčle. Jo, to je důležité. A řádně proplachovat ledviny, uran ve vahách by mohl přinést záněty ledvin. Tak, ale celkově bych viděl, že jste chytrý, schopný chlap, který ale někdy se nechá vyprovokovat nebo bude druhé provokovat a takový ten klid na stabilitu kozoroha vám berou ty napěťové vazby, ale zas na druhou stranu po té, co se potlučete obrazně ve společenském styku, někdy doslovně, no tak pak zase vstanete jako Saturnovo dítě a půjdete dál, byť trochu potlučeným, polámaným skafandrem.
1: Tak, Richarde, super. Děkuju, je vidět, že tvoje hodnocení, respektive ty analýzy těch horoskopů byly skvělý. My jsme tady opravdu s napětím poslouchali, i když se nás to třeba netýkalo. A, takže znovu opakuji, Richard Stříbrný určitě tady bude znovu v rokový zpovědnici. My vám včas řekneme, kdy, ale pozor, nebude to 3 hodiny horoskopů, protože to pro Richarda vyčerpávající, ale spíš se budeme bavit o takových těch obecných prognozách, co ten svět čeká, jak ten svět funguje a co nás čeká třeba v roce 2027.
2: Upřesníme ještě, Dané, kdo je člověk, a vám přiblížím, přátelé, jak se zbavit různých fobií, úzkostí, komplikovaných vztahů, jak to vyčistit. Kdy vám definuju, co působí abnormální reakce na podněty, definuju, co jsou takzvané engramy, extrémně emočně silné zážitky, které pak působí modifikované reakce na podněty, anomální, jak se toho zbavit, kde v horoskopu nalézt, a jak se tu chovat lépe? Vyčistit si duši a být úspěšnější, zdravější a šťastnější na téhle planetě.
1: Ta astrologie má tu výhodu, ten rozměr i filozofický, takže když nám Richard řekne o těch souvislostech, jak to působí na lidstvo obecně, tak se tím můžeme řídit všichni společně, uvědomit si to všechno společně a nemusíme dělat potom osobní horoskopy. Nic proti ním, že jo, samozřejmě.
2: Astrologie je nauka, která se dá i naučit. My s kolegou Bouslavem už teď zahajujeme 30. ročník školy klasické astrologie. Čili ti z vás, kteří by se chtěli astrologii naučit, u zkušených astrologů, klidně napište mail a můžete u nás studovat.
1: Kam ho mají napsat?
2: Na richard@stříbrný.cz. Jo, můj web je jednoduchý stříbrný.cz a tam jsou všechny popisy v rubrice škola, jo, kde učím školu, nebo kdybyste chtěli profesionální horoskopy, napište, jsou tam, je tam rubrika služby, uvidíte, co nabízím a podobně.
1: Ještě jednou zopakuj.
2: Stříbrný.cz, tam je všechno, to je můj web. No a na kanále na YouTube naleznete desítky mojich videí, některé jsou opravdu dohloubky filozofické jdoucí, od třeba zhledání hranice mezi determinací svobodnou vůli, v podstatě času, proč jsme tu polarizovaní v mužských, ženských tělech, o podstatě partnerství, o propojení astrologie s ekonomií, propojení astrologie s medicínou. Tam jsou různé zásadní přednášky, které poprvé planeta slyšela z mých úst. Nebo srovnání genoskopu a horoskopu. To jsem udělal poprvé já na téhle planetě. A můžete se tam podívat na ty přednášky.
1: Proto tady na téhle planetě, tedy na téhle stanici Rádio Beat, budeš ještě jednou a já se tě zeptám, mimo jiné, třeba příště, tím to ukončím, jestli jsou ženy zrozeny na Venuši a muži na Marsu. To mě docela šťourá v hlavě. Richarde, díky moc za návštěvu, bylo to super, pro mě hrozně zajímavý.
2: Díky, Dané, za pozvání, rád jsem přišel, ať tobě a všem posluchačům tohoto bohulibého rádia svítí na cestu životem šťastné hvězdy. Naschledanou.
1: Tobě taky. Ciao.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Leč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: Lejboj, lejboj! A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ty jsi prý prohlásil, že rockerovo ráno je protimluv, protože rocker žádné ráno nemá. Je to tak?
2: No, já si myslím, že rocker ráno chrápe hlavně, že jo? Jako já se,
1: a proč?
2: Já se, to si nepamatuješ to přísloví ráno stanu a pustím si zákrutu.
1: Zákruta
2: běžela od jedný běžela vždycky. Jako.
1: Správně. No. Ale kde to vlastně vzniklo, že rocker je ten, co ráno spí a nestává brzy?
2: Protože Magorova poučka byla, jestli ti práce vadí v chlastu, nepracuj.
1: Poslouchej, ty už si během prvních pěti minut řekl takový dvě zásadní myšlenky, který jsi se fakt sloužil úplně nakonec. Jo. Ale ty teda ráno nestáváš, protože...
2: No, tak já mám tu výhodu, že se živím psaním. Jako, jo. Jo. A psát, já nejradši píšu mezi druhou a čtvrtou noci. Jako, jo,
1: to jsi si vypozoroval takhle.
2: To jsem tak vypozoroval, no, protože to mě nějak pracuje mozek, jako, nebo co, a tak mám nejradši to. Ano, a to potom znamená, když jsem zhůru do čtyř do pěti, jako, no, tak nemůžu stávat v osm.
1: No dobře, a do kolika jsi byl zhůru teda dneska, když jsi přišel, no, dneska, a pozor, a přišel jsi včas a s předstihem, už někdy v půl devátý jsi tady byl.
2: To byla katastrofa úplně, já jsem přijel autem v půl třetí do Prahy, jo, takže jsem spal 3 hodiny. Asi, a půl hodiny.
1: A proč jsi jezdil na půl třetí ráno do Prahy autem?
2: No tak já jsem bydlím v Ústí nad Orlicí.
1: A to je právě to, co jsem chtěl vědět, protože ty jsi stejně jako já rodák.
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Budeš vítrát, ale nebo budeš se.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Každý den je to jinak a dneska je 11. září. Tak býťáci, je mi jasné, že i vy byste okamžitě si vzpomněli, co a kde jste dělali před 25 lety, když jste se dozvěděli o teroristických útocích v Americe. Tak já si myslím, že teď nemá cenu se v tom více babrat, kor, když máme 4 minuty před 6 a já mám bohužel dost aktuální dopravu a zásadní varování, je totiž zavřená trojka, Tach Benešov Tábor, obousměrně mezi Oldřichovcem a Voticemi. Čelně se tam srazila 2 auta, osobáky a dodávky zkouší objížďku přes Ješetice a Smilkov, což je ale cesta pro kamiony nevhodná. Další nehoda je na dálnici z Plzně na Prahu u exitu z Dice. Na 28. kilometru jsou v sobě v levém pruhu 2 osobáky, ale tady projíždíte plynule. Zásek už je na velkém pražském okruhu směrem z brněnské dálnice na letiště. Tam, co je omezení, jo, u Jesenice, tak v něm stojí v pravém pruhu porouchaný osobák, což je pro tyráky, kteří se musí protáhnout uším levým pruhem, docela problém a kolona začíná už kousíček za D1. Chtěla bych mít pro vás lepší zprávy, ale slibuju, že budu mít parádní muziku. Tak dobré páteční ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ustanou srážky až večer, teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě jen 12 až 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Švýcarský cyklista Stefan King vyhrál časovku na Vueltě, zatímco Španěl Mas udržel červený trikot lídra. Náš Jan Hirt dojel 77. a v celkovém pořadí zůstává 19. Fotbalový klub Zlínsko byl za účast v korupční kauze přeřazen do nejnižší soutěže a dostal pokutu 150 tisíc korun. Start Brno zaplatí 100 tisíc a odečet bude 10 bodů. Oba kluby se mohou do 5 dnů odvolat. Česká národní banka varuje před platformou PaymentSoft nabízející platební služby bez povolení. Při jejím využívání máme být obezřetní. Průmyslové firmy v Česku nemají odborníky. 2/3 z více než 200 oslovených společností označily za hlavní problém nedostatek kvalifikovaných lidí. Téměř polovina pak legislativu a globální nejistotu. A nakonec kluby vojenské historie připomínají události a příběhy spojené s různými obdobími našich dějin. Věnují se například husitům 30-leté válce, napoleonským válkám první a druhé světové nebo československým legím. Více Luboš Dvořák.
2: Ovšem už tuto sobotu se ve Vlině vsi Umělníka sejdou veteráni studené války na vzpomínkové akci Štít 2026. Ta připomene 54. výročí vojenského cvičení Štít 1972 období Varšavské smlouvy. Návštěvníci a pamětníci si tak připomenou dobovou vojenskou techniku, včetně tanků a BVPček, maskáčů, výstroje a výzbroje tehdejší československé armády nebo ukázky života v polních vojenských táborech.
1: Ani jsme se nenadali a je to pátek 11. září 2026. Dnešní první zprávy touto informací končí.

Jak Šimi říkal, ani jsme se nenadáli a já k tomu dodám, že nemá ani smysl nadávat, ale je tu pátek 11. září 2026. To je datum, které obracíme v myšlenkách jako horký brambor. Už čtvrt století. Ale taky budeme dneska lehce nahlížet do budoucnosti, do té pěkné budoucnosti víkendové, budeme plánovat společně, takže jestli se u vás děje něco zajímavého, nemusí jít jenom o koncert, ale můžete jít i o jinou formu kultury, třeba nějaké zajímavé divadlo, nebo výstava, nebo sportovní utkání či setkání, tak můžete pozvat i ostatní býťáky. Číslo sem ke mně 210 32 33 34, můžete tady namluvit pozvánku, anebo do býťácké aplikace, případně využít písemnou formu a od toho SMS bránu 720 001 222 a nebo třeba e-mail studio@radiobeat.cz. Teď na jedné ulici naštívíme pět hospod s Vláďou Myšíkem.

Pět hospod a jedna ulice a teď jedna pozvánka do Brna, kde bude dneska po 20 letech hrát Folimanka Blues. Pražská a tak trochu mezinárodní rocková kapela Folimanka Blues nehrála v Brně opravdu 2 desetiletí, ale dneska to napraví. Zahraje ve vyhlášeném Metro Music Baru za podpory skvělé kapely Bohyně z Volyně. Folimanka Blues hraje po českých a moravských pódiích a taky v zahraničí už 33 let hořké a dramatické písně, ze kterých občas zamrazí, vydala 4 CD alba a před pár měsíci taky unikátní vinylové LPčko Odpočívej v pokoji. Takže dneska Folimanka v Brně, jak jsem říkala, v Metro Music Baru. 16. září v Lucerna Music Baru zase dodatečně 85. oslaví zpěvák a skladatel patřící k průkopníkům rock'n'rollu a big beatu u nás Pavel Sedláček. Ale ještě předtím, už za necelé 3 hodiny, tedy v 9, si bude tady na beatu Pavel Sedláček v pořadu Rockerova rána povídat s Vejvoďákem. Tak si to nenechejte ujít.

0: Tak není úplně venku teplo, ale jedete-li do práce na kole, tak ať dorazíte, kam potřebujete, i když ne třeba úplně včas, ale hlavně v pořádku. Dostáváme se k dopravě, připomínám, že stále je zavřená trojka mezi Benešovem a Táborem, konkrétně v úseku Oldřichovec-Votice. Před hodinou a půl se tam stala vážná, těžká, nepříjemná, hrozná nehoda, dvě auta v sobě čelně, takže musíte objížďkou. Ale ta je určená spíše jenom pro osobáky přes Ješetice a Smilkov. A bohužel to není jediný takhle zásadní problém, který teď v provozu máme.
1: Dobrý ráno, Kačenko, kamině nějak běrá. Prosím, jedna velmi zlá nepěkná věc na silnici 150 z Hradiště na Brno. Je přesně pod tím velkým kruháčem po dálnici těžká dopravní nehoda. Nedá se to projet, je to momentálně uzavřené. Řidiči, kteří by chtěli jet jak jedním, tak druhým směrem, musí jet, jak kdyby na Kovostíla na Zlechov. Opět to po té staré silnici, potom takovým to výkutí.
2: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Jak se to říká, není šturm, není rum. Slávisti by těch šturmů asi potřebovali víc. Slovinec ve službách Pražanů byl totiž jediný, kdo včera našel volné místo v bráně francouzských vicemistrů. Daniel Šturm poslal dvakrát domácí dovedení a nebyl daleko hetriku, ale Lens však vždycky dokázali srovnat a mimochodem poprvé z trefy někdejšího slávisty Senegalce Simi. Po druhé v nastavení, kde pak během 3 minut dali ještě jeden gól a bylo vymalováno. Slávie po výsledku 2-3 protáhla to dlouhé čekání na výhru v Lize mistrů. Další šanci bude mít 13. října, kdy sešívaní hrají na olympijském stadionu v Baku proti azerbajdžánským mistrům. Sabah včera prohrál v Manchesteru z United 0-4. Ještě více schytalo Budo Glimt v Mnichově. Bayern vyhrál 5-0. Fenerbahče remizovalo 1-1 s AS Řím, stejně tak Eindhoven s Shakhtarem Doněck. Italové z města Como mají za sebou parádní premiéru v Champions League, když doma porazili Lipsko 4-1. A vás snad z postele z beatu dostane Metallica.

0: metrů, protože v omezení na 31. kilometru stojí v pravém pruhu kamion s defektem. Tak dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ustanou srážky až večer, teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě jen 12 až 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalová Sparta dostala zachování fanoušků v derby se Slaví pokutu 600 tisíc korun kvůli pyrotechnice a transparentu na podporu válečného zločince Mladiče. Slavie zaplatí 40 tisíc, Baník pak 300 tisíc korun. Vláda hodlá snížit podporu v nezaměstnanosti. Vyšší podpora prý totiž nepomohla rozhýbat trh práce a přibylo lidí dlouhodobě bez zaměstnání. Praha má novou rozhlednu.
2: Nejde ale o žádnou vysokou stavbu, jedná se o vyhlídku, která nabízí zájemcům pohled na stavbu nové čtvrti Smíchov City. Vyhlídka leží na bulváru Madeleine Albrightové, ze kterého se v budoucnu stane kilometr dlouhá pěší tepna celého projektu. Smíchov City vzniká na ploše 20 hektarů bývalého brownfieldu v okolí Smíchovského nádraží. Honza Navrátil, Praha.
1: Safari park ve dvoře Králové testování.

0: Vyjmenoval zabezpečení výběhu šimpanzů pomocí českého reprezentanta v lezení Martina Stráníka. 17-násobný mistr republiky bariéru vysokou až 7 metrů nepřekonal. A nakonec pražská městská policie aktualizovala seznam míst, kde může měřit. Řidiče mohou pokutovat stacionární i úsekové radary, například na Evropské průmyslové nebo Modřanské. Více na mppraha.cz. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
1: Classic Rock.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Michal Prokop zpíval o dlouhé noci, já bych doplnila, že byla i tmavá, protože máme měsíc v novu a už je tady nový den, pátek 11. září. V pohledu do historie všechno zakrývají události z New Yorku a z Washingtonu před 25 lety. Jenom bych ještě připomenula třeba vlak svobody, který na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranici až do americké okupační zóny v Bavorsku 11. září 1951. Jednoho z nejslavnějších masových útěků na západ se většina zúčastnila jaksi nečekaně, nedobrovolně. Šlo třeba o studenty gymnázia nebo pacienty z Františkových lázní a tak se 76 lidí pak zase vrátilo. My teď vycestujeme do Severní Ameriky, kde je na domácím turné kapela Styx. A jejich zpěvák a kytarista Tommy Shaw má dneska 73. narozeniny. Když mu bylo 5, tak měl první placený koncert. Jeho dědeček mu vždycky prý zaplatil půl cent za to, když mu na verandě zpíval. Tak teď Tommy na beatu, třeba si nás někteří vezmete i na verandu a tam teď uslyšíme dle mého vkusu tu nejlepší písničku od kapely Styx. Tommy napsal pro kolegu pianistu z kapely Styx Denise DeYounga, kterého během vzestupu kapely považoval za rozlobeného mladého muže, náchylného k obavám a k pesimismu. Je parádní kousek, užijte si ho.

parádní skladbě kapely Styx přidám i moc hezkou předpověď počasí na nadcházející víkend. Má být slunečno a odpolední hodnoty kolem 20 stupňů. Já si myslím, že to je příjemné. Ještě před víkendem nás čeká pátek. Počítejme, že dneska bude zpočátku převážně zataženo. Jihovýchod republiky většinou i s deštěm, ale pak ubývání oblačnosti, odpolední teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě jenom okolo 14 a na horách kolem 12 stupňů. Za 10 minut bude 7.

Arina Sabalenková postoupila po čtvrté za sebou do finále US Open, útočí na třetí triumf amerického Grand Slamu v řadě. Poslední soupeřkou jí zítra v New Yorku bude druhá nasazená Kazaška Rybakinová. Tedy sen Američanů o finále domácích dam nevyšel, ale dneska bude určitě korunována Američanka při dámské čtyřhře. A bylo by fajn, kdyby to byla jedna, a to Taylor Townsendová, která hraje spolu s naší Kateřinou Siňakovou. Už spolu vyhráli Wimbledon, Australian i French Open a tak jim tento titul do sbírky ve velké čtyřce chybí. Dneska po 18. hodině se o to zkompletování pokusí proti americkému páru Kriegerová Montgomeryová. A ještě budeme držet palce i Janě Kovačkové, 16-letá Češka si dneska zahraje semifinále juniorské dvouhry.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin, stále zůstává zavřená trojka. Tah Benešov tábor obou směrně mezi Oldřichovcem a Voticemi. Ve směru od Prahy kolona začíná za Olbramovicemi, opačně se brzdí kousíček za Miličínem. Už ale pustili 50 u Starého Města, tam v podjezdu dálnice 55 se srazilo nákladní a osobní auto. Zasahovali tam záchranáři, ale už ten provoz, tedy mezi Uherským Hradištěm a Brnem, pustili. Stále jsou problémy na obchvatu Svitav na 35, především pokud jedete směrem z Litomyšle na Moravskou Třebovou, tak před tím omezením u Koclířova ztratíte cenné minuty. No a jestli jedete ze Svitav na Brno po 43, tak kromě toho, že je fronta u Lipůvky, tak ještě předtím před Letovicemi se vyvrátil strom a jsou tam hasiči, a pak taky počítejte s tím, že u Lisic je omezení, jezdí se tam kyvadlově, tak tady i taky ztratíte nějakou tu minutku. Přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu ubývat oblačnosti a srážek, v Beskydech až večer. Teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Slavie sahali v lize mistrů po vítězství nakonec, ale nemají ani bod. Duel v Edenu proti Racingu Lens sledoval Petr Plintovič.
2: V prvním poločase se diváci v Edenu gólu nedočkali. Krátce po pauze byl navíc vyloučen konečný a Slavia dohrávala v deseti. I v oslabení ale svým druhým gólem v zápase poslal sešívané do vedení 2-1 Šturm. To už běžela 88. minuta. Hráči francouzského týmu přesto ještě dokázali skóre otočit a úvodní zápas letošní Ligy mistrů vyhráli v Praze 3-2. Za hosty se trefil i bývalý hráč Slávie, Senegalec Abdallah Sima.
1: Manchester United i Bayern Mnichov vstoupili do fotbalové ligy mistrů vysokými výhrami. United porazili Sabah Baku 4-0 a Bayern zdolal Bodeglimt 5-0. Matěj Kovář v brance PSV Eindhoven remizoval se s Šachterem Doněck 1-1. Fenerbahce a AS Řím 1-1, Como Lipsko 4-1. Dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení místo do půlnoci daného dne. Sněmovna zároveň projednává zmrazení cen na částce 2570 korun. Návrh míří do třetího čtení. Miloš Fleischhans, který dříve 6 let studoval a pracoval v Rusku a působil také v tamní státní propagandě, učí v Plzni dějepis. Pracoval pro agenturu Rosia Segodnia, pod kterou spadají média Sputnik, RIA Novosti nebo Russia Today. Ředitel střední školy informatiky a finančních služeb o jeho minulosti nevěděl, ale nevadí mu. A nakonec Google potvrdil chybu ve své aplikaci zprávy, která může po výměně telefonu zobrazit nebo odeslat staré zprávy a fotky cizím lidem. Problém se týká některých telefonů Pixel a Samsung. Google už postupně vydává opravu. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání Otevřeme smejdny.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Ano, ano, ještě dneska můžete na Bítu vyhrát poukázku ve výši 20 000 peněz na letenku. I dneska přes nahrávátko v naší aplikaci můžete vyrobit vzkaz pilotovi s žádostí, prosbou či výhrůžkou, díky které by se pro vás případně vrátil na letiště. Často v těch vašich nahrávkách se opakovala nevěra a podobně stejnou měrou jste vašemu pilotovi tykali a říkali mu Bruce. S tím, že v salonku sedíte se Stevem, Davem, Adrianem nebo dokonce s maskotem Eddiem. Tak je fajn, že se soutěží účastní i fanoušci kapely Iron Maiden, tak ty jsme teď na Bítu doposlouchali. Pokračovat budeme z Kansas, ale než se nám tu zvedne prach, ve který se stejně jednou všichni zase obrátíme nebo navrátíme, tak pár inspirativních soutěžních vzkazů. Někteří jste se fakt doma vyřádili.
1: Pane piloté, vraťte se prosím pro mě. Určitě jste slyšel, že lidé, kteří chodí pozdě, jsou optimističtí a pohodoví. Přeci byste nechtěli mít letadlo plné protivných a nudných pesimistů.
2: Ahoj, Franto. Asi zase někde lítáš, co? Večer jdeme s chlapama na jedno, tak se když tak ozvi. Čau, čau, zdar.
3: Zlatíčko, komu telefonuješ?
2: Ale já myslím, že už bych měl radši jít.
3: Kam bys chodil? Ten můj trouba přiletí až večer.
2: Aha, to máme spoustu času.

0: Taky bych chtěla umět hrát na kytaru a takhle zpívat. Kansas na beatu, Dust in the Wind, tak jsem se snažila nahrát vzkaz od kamioňáka Jirky. Je to zpráva už trošku lepší z trojky, jak víme od rána, no tak ne, že by o 7:45 už bylo nějaké odpoledne. Tak dobře, od časného rána, asi od 5. hodiny, je uzavřen úsek mezi Oldřichovcem a Voticemi na trase Benešov Tábor obousměrně. Čelně se tam srazila dvě auta a slyšte.
1: Před chvíličkou vezli totálně rozbitý dvě osobní auta dolů a teď už se to rozjíždí na té trojce.
0: Ano, takže už nemusíte hledat objížďku, jenom nepočítejte, že tam hned pojedete ve fofr módu.
2: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
3: Na Blanickém poháru v dřevorubeckých sportech soutěžilo 31 borců, bylo to v kategoriích kácení, výměna řetězu, kombinovaný řez, přesný řez a odvětvování. Mezi profesionály zvítězil Jindřich Fazekaš, v juniorské kategorii Roman Štipta a mezi ženami Verez Boglárka. Olympijský vítěz Alexií bude hlavní hvězdou víkendového triatlonu v Karlových Varech. Závodu, který je naposledy součástí seriálu Mistrovství světa, se zúčastní také světová šampionka Liza Terčová a 7 českých reprezentantů. Házenkářská šance Extraliga se vrací do Plzně. Talent Plzeň čeká v neděli od 10:30 první domácí utkání nové sezony proti Lovosicím. Hraje se na Lokomotivě. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
2: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Mám své zvědy, čím zdravím Filouse a Jirku Svítila, kteří chválili úterní koncert Jasné páky v pražských Riegerových sadech. Dneska bude parádní akce ve Strakonicích. Hrají tam Vysáči, tedy Vysací zámek, případně zítra si je můžete užít na mosteckých slavnostech. Na táborském setkání, tedy na Slávě v Táboře, dneska na Žižkově náměstí bude třeba Vlasta Redl, zítra kapela Doktor Viktor, mimochodem jejich frontman Vojta Bureš minulý pátek oslavil narozeniny návštěvou tady na Beatu, kdy v pořadu Rockerova rána nás taky všechny zval na příští pátek, 18. září, kdy budou mít koncert v Lucerna Music Baru. Jako speciální host si s nimi zahraje někdejší baskytaristka Prince Ida Nielsen. Tady pouštěl taky ukázku, bylo to parádní, takže příští pátek i tahle ta lahůdka. Tohle jsou Linerd Skinnerd.

0: překáží kamion s defektem. Jestli jedete po D1 na Brno od Prahy, tak kamiony brzdí za Velkou Bíteší, v osobním autě se zaseknete před Kývalkou. A jestli jako vejvodák jedete po D5 na Prahu, tak tady je to dneska volné.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes nejprve převážně zataženo v jihovýchodní polovině, většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu ubývat oblačnosti a srážek, v Beskydech až večer. Teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejisté Pardubic poprvé v novém ročníku Ligy mistrů prohráli. Na ledě finské Saipy Lappeenranta podlehli 2-3. V přípravě pak Mladá Boleslav prohrála s Kladnem 1-2 a Vary porazili Spartu 3-2. Demolice vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je hotova. Bourání trvalo od 7. srpna, poslední část objektu strhl 100-tunový bagr, několik pater se následně zřítilo samo. Chystaná výstavba nových

0: jaderných bloků a malých modulárních reaktorů zvyšuje zájem studentů o jadernou energetiku. Česko bude potřebovat až tisíce specialistů, jak říká Jan Zdebor.
1: Většinu rozhodování ovlivňují maminky. No a maminky do jádra jako ty děti netlačí. Takže je třeba přesvědčit nejenom ty děti, ale i ty maminky. Že to je obor jako dobrý ze všech možných pohledů, nejenom jako z hlediska toho, že si člověk najde dobrý zaměstnání s vidinou dobrýho profesního růstu, dobrýho platu, zajímavou práci, ale že to je i jako společensky oceňovaný obor a to léta nebylo.
0: Na milánském letišti Malpensa vypukl požár v letadle EasyJet, které mělo letět do Prahy. 146 cestujících bylo evakuováno pomocí nouzových skluzavek. A nakonec mapy.com nově zobrazují jídelní lístky restaurací, ale funkce zatím není dostupná všude. Data jsou ze služby menička.cz, někdy ale špatně interpretují ceny. Jídla se mohou zobrazovat i jako zdarma. To byly krátké zprávy.

0: jste?
1: Kytarista.
2: Tady.
1: Klávesák.
0: Ne.
1: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
1: No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
3: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend beze slov. Na rádiu Beat.

0: Vy určitě neváhejte a pokušte se ještě dneska vyhrát tu poslední poukázku na letenku nebo letenky, záleží kam poletíte. Hodnota té poukázky je 20 000 s platností jeden rok. Ale platí i dnes, že výherce naší soutěže bude vybírat vejvoďák a ten je tady do 14. hodiny. Tak to trošku jako naznačuju, do kolika hodin, takže nejlépe do jedné, musíte vyrobit vzkaz pro pilota. V naší aplikaci je nahrávátko, tam je čudlík, kterým se nahrává vzkaz pro pilota. No a nahrejte nějakou žádost, nebo jak jsem říkala, prosbu, výhrůžku, anebo odůvodnění, proč by se pro vás měl pilot vrátit na letiště.
1: Vzkaz pilotovi letadla, které právě odletělo. Dlouhodobou analýzou vašich letů jsme došli k závěru, že jste nejšikovnější pilot našich aerolinek. Poslední úkol spočívá v okamžitém návratu na letiště. Tam si slavnostně převezmete svoji výhru. Letenku v hodnotě 20 000 vám osobně předá faninka Rádia Beat.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu Beat.
1: Tady Jarda Šíma, zdravím posluchače Rádia Beat. Tentokrát již z klidu domova. Posledně jsem se vám hlásil ze Srbska a naznačoval, jak asi bude vypadat náš příjezd na CF Motosraz do Rožnova pod Radoštěm. Nyní vám můžu říct, jak to opravdu probíhalo. Ještě stále mám na jazyku chuť těch dobrod, které nám připravila paní Jasmína v obci Češské Selo v Banátu. Odtamtud jsme vyrazili krátkou cestou přes Rumunsko a potom přišlo Maďarsko. Řeknu vám, není to moc příjemné, když vám na dálnici 50 km před Budapeští takhle na večer na motocyklu praskne řetěz. Navíc, když máte spojku určenou pro jiný rozměr, ale nakonec s pomocí dobrých lidí se vše vyřešilo a ještě večer jsme pokračovali v cestě přes Maďarsko na kraj Slovenska. Již na Slovensku a v Beskydech se k nám přidávali kamarádi, kteří nás doprovodili do Rožnova na sraz CF Moto. A tam jsme si užili ty chvíle slávy, přivítání, fotografování, beseda a promítání a hlavně radost, že motocykly CF Moto tu náročnou 30 000 km cestu zdárně dokončili. A také jedna osobní radost, těch 30 000 km mě totiž silně přiblížilo k 2 milionové metě, do které nyní zbývá pouhých 40 000 km. V neděli ještě přivítání v podniku Motopauza Libhošť a tím naše cesta, kam až to půjde, definitivně skončila. Příběhy z cest a fotografie můžete vidět na mém facebookovém profilu. Tak se mějte krásně a ať to jezdí.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.

Po dvou domácích výhrách si hokejisté Pardubic zajeli na jihovýchod Finska pro první porážku v novém ročníku Ligy mistrů. Zítra je tam čeká vicemistr Skouvoli. A dneska můžete jít podpořit liberecké Bílé tygry v domácím souboji proti dánským šampionům z Herningu a Plzeň ta se pokusí udržet neporazitelnost ve švýcarském Friburgu. Koukám, že plzeňská dálnice si stále udržuje plynulý provoz. Jestli je nějaký zásek v páteční cestě, nevím, jestli jedete do práce nebo na rande nebo někam na výlet, prostě jestli je někde nějaký problém v dopravě, volejte na linku 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8 hodin.
2: Ahoj, ahoj. Začíná místňáky neoblíbená zahrada Čech, takže se tu začíná všecko do Litoměřic štosovat, takže využívejte oba mosty, anebo se tak nějak zkuste vyhnout, když tam nemusíte, anebo to odložit na později. Čau.
1: Tak Pavlovi děkuju za litoměřické varování. Na trojce se po nehodě mezi Oldřichovcem a Voticemi už jezdí plynulé. Jenom počítejte, že směrem na jižní Čechy je kolona před Miličínem. Přetrvávají problémy na hradecké dálnici na Prahu za Poděbrady. Pozor na kolonu z 36. kilometru. Na 31. v omezení stojí v pravém pruhu kamion s defektem.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio B. Počasí.
1: Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou ustávat i srážky, v Beskydech až večer. Teploty 16 až 21 na severovýchodě a východě, jen 12 až 16. Zítra polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, ráno ojediněle mlhy, především na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Ženské finále tenisového US Open se zítra už po čtvrté za sebou zahraje Sabalenková, která v New Yorku vyzve Rybakinovou. Naše 16-letá Jana Kovačková tam postoupila do juniorského semifinále poté, co porazila domácí Prestnovou 6-2 a ta poté utkání skrečovala. Policie rozšířila pátrání po 38leté Janě Šerjeníkové z Ostravska na celé Česko. Asistentka soudce zmizela před týdnem cestou do práce a do pátrání se zapojili také hasiči, dobrovolníci a myslivci. ŘSD zítra otevře veřejnosti novou palačovskou spojku na Valašsku ještě před jejím zprovozněním pro auta. Nový čtyřproudový úsek si budeme moci projet na kolech nebo bruslích. Součástí programu bude i běh na 5 kilometrů. Vozovka začne sloužit motoristům 22. října a propojí Valašsko s dálnicí D1. A nakonec v historickém Flašarově dole v Odrách na Novojičínsku se otevřela nová zážitková trasa. Je určená návštěvníkům od 15 let bez zdravotních omezení. Podle Kristýny Šuchové je jedním z vrcholů trasy unikátní útvar, těžbou odhalená vrása, břidlice ohnutá do zvláštního tvaru.
2: Řekla bych, že kromě těch zážitkových částí, tak je to takový ten největší jako unikát, který tady člověk může vidět, protože takový prvek jakoby vrásy odkrytý prostorově je možné vidět jenom zde. Není moc míst v České republice, kde bychom něco takového podobného viděli. A je to unikát taky i z geologického hlediska, protože prakticky to, co se člověk učí dlouho v učebnicích, to vidí na vlastní oči. A myslím si, že i obyčejného laika něco takového zaujme, že je možné, že kus horniny se takhle ohne.
1: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 11. září 2026 a dáme si Bon Jovi.

Jak už jsme byli upozorněni v dopravě, dneska začíná veletrh Zahrada Čech. Litoměřice budou velice zahuštěné. Na jubilejním 50. ročníku akce bude i muzika. Ale já bych vás raději teď pozvala na Vyškovsko, na Pístovickou riviéru, kde dneska od 19. hodiny zahraje Roman Dragoun. Další člen Vítové síně slávy Vilda Čok, ten má dneska koncert ve Vsetíně. Společně s kapelou Bypass budou hrát na Valašském záření, no a zítra na Berounských letorostech na zámku v Králově dvoře odpoledne. No a večer potom bude Vilda společně taky s Mily Honcovou hostem Michala Pavlíčka a jeho tria v Roztokách u Prahy.

0: Čau, Kaš. A nejvící dva chyla na D1, ve směru na Prahu, jak je to zužení u Špejkalky. Tak na začátku toho zužení stojí Jeep s úplně prázdnou levou přední a ani to asi nehodlá opravovat, když je to dosunutí, čeká na odtah. Takže to tam asi bude trochu zpomalený.
1: A je. Tak mám podezření, že tuším, kam ten chudák cílil. Ten jel na Jeeping, ten dneska začíná v Adventurelandu v Bělé pod Bezdězem. Tak tam pozdravujte i našeho Standu Rubáše. Další víkendové tipy sportovní nese Šimi.
2: Menšinové sporty na rádiu Beat.
3: Horolezec Honza Tráva Trávníček je v Nepálu a chystá pro nás postřehy z této nádherné země, která teď prožívá obrovskou tragédii. Po odlomení ledovce a následné záplavové vlně zemřeli tisíce lidí.
4: Dneska už reálně se dá říci, usmrtila více než 6 tisíc lidí, protože více jak 5 tisíc je nezvěstných a zhruba 13 těl se našlo. Nechci úplně mířit jako přímou prosbou, nicméně Nepál vás asi dneska potřebuje jako nejvíc. Každá vaše návštěva podpoří místní ekonomiku. Nebojte se, že Nepál je nebezpečný. Není třeba se jenom vyhnout rizikovým oblastem a monitorování začalo teď velice mrštně. Dokonce jsme zažili na začátku treku na Manáslu, protože my sami jdeme na expedici Manáslu, tak jsme zažili evakuaci. To já jsem za těch 30 let, co jezdím do Nepálu, ještě vůbec nezažil ani jednou. Píšťalky, pokřik a policie a armáda vyháněla lidi ze svých pokojů ve vesničce Mačakola a přemysťovali jsme se, měli jsme se přemístit výš, aby jsme nebyli nízko nad řekou. To nízko bylo nějakých 15 až 70 metrů. O několik desítek minut déle byl stržen vodou most jako zásadní v loubi Manáslu treku, takže jsme se otočili a dlouhým přejezdem jsme se dostali na druhou stranu Larky a pás, kterou nyní přecházíme. Já vám tuto zprávu namlouvám přímo z cesty nahoru do sedla. Jsem teď někde ve výšce 4500 metrů.
3: Tolik Honza Trávníček. Díky za informace z Nepálu pro Radio Beat.
2: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Všechno, co potřebuješ, je láska. Pokud svou milou nebo milého už bereš o víkendu na nějakou zajímavou akci, tak ať se podaří. A pokud ještě nemáte tip na příští středu, tak v Lucerna Music v baru v Praze bude dooslavovat 85. Pavel Sedláček. A tenhle ten zpěvák, kytarista, skladatel, patřící k průkopníkům rock'n'rollu a big beatu u nás, tady na beatu si bude povídat i s Vejvodákem už za 40 minut. Pořad Rockerova rána začíná v 9. A ještě co se týče středy, tak mám dvě věci. Tak v první řadě příští středu v Brně, další rocková pumpa Radio Beat v části Žabovřesky na Veslařské ulici. No a večer potom v Praze zajímavý koncert, na který někomu z vás dám vstupenky, ale to až v další půlhodině.

0: parťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ustanou srážky až večer, teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě jen 12 až 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalová Sparta dostala zachování fanoušků v derby se Slavií pokutu 600 tisíc korun kvůli pyrotechnice a transparentu na podporu válečného zločince Mladiče. Slavie zaplatí 40 tisíc, Baník pak 300 tisíc korun. Vláda hodlá snížit podporu v nezaměstnanosti. Vyšší podpora prý totiž nepomohla rozhýbat trh práce a přibylo lidí dlouhodobě bez zaměstnání. Praha má novou rozhlednu.
2: Nejde ale o žádnou vysokou stavbu, jedná se o vyhlídku, která nabízí zájemcům pohled na stavbu nové čtvrti Smíchov City. Vyhlídka leží na bulváru Madeleine Albrightové, ze kterého se v budoucnu stane kilometr dlouhá pěší tepna celého projektu. Smíchov City vzniká na ploše 20 hektarů bývalého

0: Brownfieldu v okolí Smíchovského nádraží. Honza Navrátil, Praha.
1: Safari park ve Dvoře Králové testoval zabezpečení výběhu šimpanzů pomocí českého reprezentanta v lezení Martina Stráníka. 17-násobný mistr republiky bariéru vysokou až 7 metrů nepřekonal. A nakonec pražská městská policie aktualizovala seznam míst, kde může měřit. Řidiče mohou pokutovat stacionární i úsekové radary, například na Evropské průmyslové nebo Modřanské. Více na mppraha.cz. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu. Radio Beat. Classic Rock.

Je pátek 11. září 2026. V další hodině na Beatu budeme mluvit o narozeninovém koncertu v Lucerna Music Baru. Vejvoďák bude v pořadu Rockerova rána od 9. hodiny hostit Pavla Sedláčka. Ta akce, ta se koná příští středu, nebo teď jako ve středu. No a to se pak budete muset rozhodnout, jestli půjdete tam, a nebo na výstaviště, do Stromovky, kde je podnik Gauč. No a tam budou znít kusy Ozzyho Osborna a kapely Black Sabbath v podání jazzového tria Jazz Sabbath. Tahle ta parta ta vznikla, nebo ten nápad vznikl v roce 2013 při turné Black Sabbath. Po koncertě v Berlíně si člen ochranky Sabbathů vyžádal na pianistovi Adamovi Wakemanovi, který v té době s kapelou hrál, tak si na něm vyžádal, jestli by mu jako něco nezahrál, že jo, seděli takhle v baru. No a Adamovi přišlo, že do tohoto podniku se více než nějaký metal a hard rock hodí jazz. A tak začal.

Tak Changes, to je jasné, jednoduché, ale přiznám se, že já Adama Wakemana a jeho Jazz Sabbath sleduju a věřte, že některé jazzové úpravy kusů, které tady pravidelně hráváme na beatu, ať už v podání Black Sabbath nebo Ozzyho Osbourna, tak že budete těžko rozpoznávat, ale muzika je to krásná. Tak pokud si fanoušek Sabbathu, Ozzyho a Jesty není proti srsti, tak máš šanci ode mě teď dostat dva lístky na tu středu. Na koncert do pražské Stromovky, do podniku Gauč na Výst a Vyšti. Adam Wakeman, to je člen slavné rodiny Ricka Wakemana, pianistu kapely Yes, netřeba představovati. Adam Wakeman nahrál společně s Ozzy Osbornem v roce 2000 desku. A jestli znáš název té desky, tak mi stačí zavolat ten název na linku 210 32 33 34 a právě za to mohou být ty vstupenky na středeční koncert v tvé kapse. Víte co? Tak si z té desky jeden kousek pustíme, než se někdo dovolá.

0: tady Karel z Jeseníku.
1: Ahoj Karle, zdravím do mého rodného Jeseníku.
0: No, já už tam teď nejsu, já jsem teď v Praze dneska.
1: No, tak jsme na tom, řekla bych, docela podobně, ale jo. Ty by si chtěl jít ve středu na ty Jazz Sabbat. Tak jak se jmenuje ta deska, kterou v roce 2010 mladý Waitman natočil s Ozim?
0: Ale řekl bych, že to je Osmosis.
1: Ne, Osmosis to je o hodně starší album.
0: Tak to nevím.
1: To mě mrzí, ale třeba se zadaří někdy jindy. Tak ti přeju hezký pátek a víkend. Měj se, ahoj. Tak Krajanovi bych vstupenky dala velice ráda. Bude to zkoušet někdo další. Číslo 210, 32, 33, 34. Obsazeno, kým, halu.
2: No, ahoj Michal.
1: Ahoj Michale, na tebe stejná otázka. Rok 2010, jak se jmenovala solovka Ozzyho Osborna, na které byl i Adam Wakeman?
2: Tak by to mohl být Scream.
1: Hledal jsi nebo věděl jsi?
2: Přiznej se.
1: Nevadí, jsi férový. Tak já doufám, že najdeš ve svém nabitém programu čas, aby si tedy tyhle ty Jazz Sabbat užil. Říkám, jako u některých písniček opravdu bys potřeboval titulek, aby si věděl, že to je velký hit od Sabbatu, ale je to fakt krásná muzika, tak si to užij, jo?
2: Tak to se bude těšit.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9 hodin a odtahovka už k tomu nešťastníkovi na D1 před omezením u Šmejkalky dorazila. Stále ale platí 10 až 15 minutová kolona ze 27. kilometru na Prahu. Pokud do metropole jedete Poslánské dálnici, tak před letištěm za Kněževsí je nehoda. Brzdí se na 5. kilometru, jinak k letišti je kolona i od Prahy z Evropské ulice. A na Brno najíždíte nejvíce od Prahy, kde kamiony na D1 poprvé brzdí už u Bíteše. No a v tomto směru ještě předtím pozor na 132. kilometru, to je před Měřínem. Stojí tam u kraje porouchaná dodávka. Dobrou jízdu, hezký pátek i víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriky. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Páni, to je hrana. Dokonalost sama.
3: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
2: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
4: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
5: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
6: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
5: Říká se baby.
6: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou ustávat i srážky, v Beskydech až večer. Teploty 16 až 21 na severovýchodě a východě, jen 12 až 16. Zítra polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, ráno ojediněle mlhy, především na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Švýcarský cyklista King vyhrál časovku na Vueltě, zatímco Španěl Mas udržel červený trikot lídra. Náš Jan Hirt dojel 77. a v celkovém pořadí zůstává 19. Fotbalový klub Zlínsko byl za účast v korupční kauze přeřazen do nejnižší soutěže a dostal pokutu 150 tisíc korun. Start Brno zaplatí 100 tisíc a odečet bude 10 bodů. Oba kluby se mohou do 5 dnů odvolat. Ostravští celníci odhalili rozsáhlý podvod s DPH se škodou kolem 70 milionů korun. Podezřelí měli zatajit tržby za tiché víno. Tragédii postižený fotbalový klub FK Střelice odhlásil tým mladších žáků z páté ligy. Jedno z dětí zemřelo, čtyři další se zranili, stejně jako opilý trenér, který nehodu způsobil a měl v krvi přes 3 promile. A nakonec kluby vojenské historie připomínají události a příběhy spojené s různými obdobími našich dějin. Věnují se například husitům, 30-leté válce, napoleonským válkám, první a druhé světové nebo československým legiím. Více Luboš Dvořák.
8: Ovšem už tuto sobotu se ve Vlinjevsi umělníka sejdou veteráni studené války na vzpomínkové akci Štít 2026. Ta připomene 54. výročí vojenského cvičení Štít 1972 z období Varšavské smlouvy. Návštěvníci a pamětníci si tak připomenou dobovou vojenskou techniku, včetně tanků a BVPček, maskáčů, výstroje a výzbroje tehdejší československé armády nebo ukázky života v polních vojenských táborech.
7: To byly zprávy, po kterých přichází host Rádia Beat.
9: Jakou ránu má po ránu zpěvák a skladatel Pavel Sedláček?
10: Rockerova rána na Beatu.

0: Sedláček v programu Rádia Beat, konkrétně host Rockerova rána. Pavle, krásné dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Ta skladba Gimme, Hippie, Shake, říkám to správně?
1: Ne.
0: Tak jak to je správně?
1: Hippie, Shake.
0: To je skladba, kterou vy jste tady jako první hrál, nebo jak jste to říkal?
1: No, je to tak, že já jsem ji tady nahrál, a to Českým rozhlase,
0: ano.
1: A byla to první věc, kterou tady se mnou anglicky v rozhlase pouštili.
0: Jo.
1: Čili to bylo začátkem 60. let, přesně úplně samozřejmě nevím kdy. Jo.
0: Jo. Já jsem se tady našel jenom tak pro úvod, jo. Přečtu to, abych to neskazil. Jo. Muzikant, herec, znalec funkčnosti spalovacích motorů, gurmet a autor knižní kuchařky, mnozí z vás znají třeba z filmu Kdyby tisíc klarinetů, někdo si vás může pamatovat třeba z Tajska, z nějakého kuchařského kurzu, ale známe vás hlavně jako pionýra a průkopníka rock'n'rollu u nás. Říkám to všechno správně?
1: V podstatě ano.
0: Jo, tak nebyla chyba zase teďko?
1: No, ale ne, tak to nebyla zase tak strašná chyba. Jedeme dál.
0: Jo, Pavle, já jsem měl připraveno spoustu otázek, ale ještě předtím, než jsme šli před chvíličkou do éteru, tak jsme oba dva vzpomínali na moje rodné město, na město, kde vy jste ale strávil několik měsíců v kriminále a sám jste se mu jako zasmál, jo?
1: No.
0: A vy máte neuvěřitelný příhody teda z borského kriminálu u nás.
1: To teda opravdu mám.
0: A to je krásný začátek Rockerova rána. Jo?
1: Jo.
0: Pavel Sedláček, děda rock'n'roll a šup a jdeme do kriminálu. Tak jak to tam vypadalo?
1: Hele, já byl 4,5 měsíce ve vazbě na Ruzini, to bylo taky pěkný, jo. A to se zeptejte, protože to zase jsou strašný příhody, jo.
0: Já až budu na Ruzini zavřený, jak se určitě zeptám, jo, slibuju.
1: No a pak mě převekslovali do toho nabory, tam chtěli, abych asi se napravil, že budu dělat horníka, tak jsem teda dělal horníka.
0: Ale jo. To nebylo na borech, vás vozili někam do Zbuchu, ne?
1: No do Zbuchu, to je asi 12 kilometrů,
0: no.
1: 12 kiláků, důl obránců míru ve Zbuchu, jo.
0: Teď už asi to není důl obránců míru, ale ve Zbuchu jsou hromady, jak jste to vytěžili tenkrát.
1: No a to už je zrušený tam.
0: Jo, tam už se nic nedělá, ale je to vlastně z Plzně na Domažlice, takový
1: ano,
0: ten hlavní tah.
1: Ano,
0: vím přesně, takže tam.
1: No tam. No a jednoho dne přišel náčelník přes kulturu, je to složitější, ale na to tady není místo. No a zkrátka mě zavedl do takového kamrlíku, asi tak třikrát většího, než je tenhle ten kamrlík. A tam byly všechny hudební nástroje, jo. Opravdu všechny hudební nástroje. A on říkal, tak nám teda ukažte, co umíte, něco v tom smyslu. A já jsem tam byl, dva saxofony tam byly. Jo, byly tam basová kytara, normální kytara. Piano bylo na jevišti, tam měli takový kinosál a na pódiu bylo piano.
0: A jako teda, když teď na vás koukám, vy máte úplně jiskru ve očích,
1: no,
0: jak si na ten kriminál, jak si na to vzpomínáte.
1: No, to bylo fakt pěkný. A já jsem tam dal dohromady, tam bylo 1400 vězňů. Takže jsme chodili za dohledu teda bachaře samozřejmě a vybírali jsme si, kdo co jako umí. A nakonec jsem skutečně vybral ty lidi, kteří teda mohli to skutečně zahrát a předvést rock and roll. Měl jsem tam dva pianisty. Pozor, to je pozoruhodný. Měl jsem dva pianisty.
0: A jenom je do piano, ale.
1: No ano, ale dva pianisty, který hráli na střídačku. Protože ten jeden uměl rock and roll i nic jiného. A ten druhý byl profesor z konzervatoře. Ten tam byl za nějakou žačku, dostal asi 6 let, jo, nebo 7.
0: No, tak to z toho fofru.
1: No, a ten uměl zase všechno ostatní, jo. A my jsme hráli jenom americké věci a končili jsme skladbou Jailhouse Rock, což je skladba ze stejnojmenného filmu Elvisova z vězeňského prostředí.
0: Ano, a víte, co mě to připomíná? Vlastně tak, jak to vypravujete, tak je to skutečně jako ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, tam zase nebyli teda v kriminále, ale byli v kasárnách. A taky ale přece vybírali a stavěli tu kapelu, že jo, Valda Matuška to tam dával dohromady. Vy jste tam, připomeňte mi, kde se tam
1: objevil? Já jsem tam se jenom vlastně myhnul.
0: Jo.
1: To nebylo důležitý, tam jsem neměl žádnou jakoby roli, o který bych mohl mluvit, ale třeba v Černým Petru jsem měl roli a ještě v dalších filmech, ale já jsem se necítil nikdy být herec, to byla taková náhoda spíš, jo, že jsem byl takový mladý.
0: Já vím, že vy herci se jako necítíte být herci a přitom jste herci.
1: Ne.
0: Tak Pavle, vy jste hudebním dramaturgem, hlavně tedy pro tuto hodinu. Jaká bude další skladba, kterou vyberete?
1: No tak další skladba, další skladbu, kterou jsem vybral, mám to tady napsaný, abych to nezapomněl, jo, tak to je skladba všeobecně známé Rock and Roll Blue Suede Shoes, a kterou proslavil Elvis Presley. Ovšem, já ji tady mám s Carl Perkinsem, který byl výtečný zpěvák, ale nebyl tak slavný jako Elvis, a který tu skladbu Blue Suede Shoes složil. Tak Carl Perkins a Blue Suede Shoes. Well, it's one.

0: Dneska to vypadá, že s Pavlem Sedláčkem tady strávíme velmi příjemnou hodinu, co se týče pro nás, co máme operovaný přední skřížený kolení vaz, tak ty rock'n'rollový rytmy si skutečně užijeme, protože jak to má člověk udělat, jako aby si neklepal do rytmu anebo, nebo netancoval u toho?
1: No,
0: stalo se vám,
1: to
0: nejde, někdy, stalo se vám někdy, že byste slyšeli rock'n'roll a nějak jste si u toho jako...
1: No to se mi nestalo teda nikdy, no, opravdu.
0: Možná jenom taková otázka, kdybyste měl začít s rock'n'rollem úplně od nuly, jo, myslíte si, že by vás rodiče nechali, nebo by vám raději koupili harmoniku?
1: Ne, rodiče, no. Já měl osvícený rodiče, velmi osvícený. Jednak mě od 7 let nechali učit anglicky.
0: To je důležitý.
1: To nebylo ale tenkrát vůbec zvykem, jo. Jo. Takže jsem, jo, a kvůli tomu mě taky nevzali do pionýra, jo.
0: Protože... a to jsem na začátku říkal, že jste pionýr, jo, ale jako myšleno tím anglickým slovem.
1: Americký pionýr.
0: Ano, přesně, jako průkopník, tak
1: ano,
0: to bylo myšleno.
1: Přesně tak. No a já jsem teda opravdu chodil na tu angličtinu, za začátku jsem z toho takový rozum neměl, tak jsem třeba chodil i za angličtinu, ale o něco později, když jsem začal brát rozum, jo, tak jsem se do té angličtiny zažral a jsem fakt milovníkem amerického slangu a amerických reálií. Hrozně jsem to jako studoval. V Americe jsem strávil mnoho měsíců, jo, a tak. Takže to je takové mě blízký téma, jo. Ale vy jste se ptal na něco určitě.
0: Ne, v pohodě, víte, co mě zajímá? Vy jste určitě se znal, že s Pavlem Bobkem a spolu pracovali jste 100%. Já jsem kdysi slyšel od Pavla Bobka a možná, že to zpívá i v nějaké písni, byl jsem u toho, když to začalo. A já jsem ročník 72, takže to už bylo dávno potom, jo. Ale vy jste to přeci musel zažít, ty 50. léta.
1: No ano.
0: Jak zpívá Znouzecnost, plzeňská kapela v tom bílém Cadillacu, přijel sám Jerry Lee Lewis a jako v 50. rozjedeme bál. Dneska v roce 2026, takhle na Prahu podzimu, ta 50. léta a vlastně ten začátek, nebo přechod toho rock'n'rollu na ty Beatles a na ty další kapely ze 60. let, jak vy na to jako vzpomínáte? Nebo bylo to opravdu tak, jak čtu v těch knížkách?
1: No, já nevím, co čtete, jo.
0: Jo.
1: Jestli nečtete nějakou komsomolskou pravdu, nebo...
0: Zatím ne.
1: To asi ne.
0: Zatím ne. Ještě to sem nepřišlo.
1: Ještě, no, ale pozor.
0: Ano, jsme na pozoru.
1: No, já jsem si vzpomněl, já budu přeskakovat, nevadí to.
0: Nevadí vůbec ne.
1: Jak se zmínil Jerry Lee Lewis, jo. No tak já byl u něj doma na návštěvě, v Americe doma, v Nesbitu, na jeho ranči.
0: Aha.
1: A pak, když on byl tady, tak jsem mu dělal předskokana, jo. Takže já jsem ho znal docela dobře, jo. A on byl, to byl... Ale on byl strašný podivý, no ale to je na dlouhý vyprávění, jo. Ale to byl jeden z těch amerických hvězd, se kterýma jsem se v průběhu mýho života seznámil osobně, jo. Tak to jsem si vzpomněl na Jerry Lee Lewis, ale vy jste začal, jo, na ty začátky. No, rodiče, vrátím se k těm rodičům, který byli bezvadný.
0: Jo, máte myšlenkový pochody daleko rychlejší, než mám já, jo, takže abych to chytal všechno, tak no pojďme tak, na to.
1: Tak já budu mluvit pomalu, jo. Abyste ne, to všechno...
0: Ne, vůbec nemluvte rychle, já si to zpět.
1: No, hele, já jsem, rodiče mě teda koupili piano, když mě bylo asi 14, a já jsem ho obrečel. Nechtěl jsem za boha na piano hrát. 13. Piano se vrátilo a peníze se taky vrátily, to šlo teda tenkrát.
0: Jo.
1: A rodiče mi teda koupili ve 14. kytaru. Jo.
0: No to si právě říkám, že symbol toho rock'n'rollu je jakoby kytara, ano. Ale teď, když vás poslouchám, tak vlastně i to piano.
1: No samozřejmě, Jerry Lee, že jo.
0: No, jo, Jerry, ano.
1: Pumping piano. Dobře, no a... Tak mi koupili tu kytaru, ale ze začátku jsem neznal rock'n'roll. Ve 14. to byl rok 55. A v roce 56 jsem poprvé slyšel rock'n'roll. A původně to bylo na stanici, na americké stanici AFN Munich, American Forces Network Munich. Což vysílali pro americkou armádu, takže to nebyly úplně přesně rock'n'rollová stanice, jako později byla, no ale k tomu se dostaneme. No a tam jsem poprvé slyšel rock and roll, jo. A to se mě strašně mě to zalíbilo. A začal jsem zkoušet drhnout ten rock and roll v 15 letech a začal jsem si opisovat neumělé anglické texty, protože to tady nic takového nebylo.
0: Jo, ale mně to přijde jako, že tenkrát, 50. 60. leta, že když přišel ten rock and roll, tak vy všichni, co jste to zažili, tak o to vyprávíte jako, že to bylo něco jako wow, neuvěřitelného. Od té doby přišlo dalších spousta hudebních stylů, jo.
1: Ale nikdy to nebyl takový zlom.
0: Přesně, nikdy o tom se jako si z toho lidi nelehali tolik dolů, že jako vy.
1: No ano.
0: Jo, štěstí, myslím teda.
1: No a ono to ještě mělo ten politický podtext, že bolševik to nenáviděl strašlivě. Tenkrát v roce, to asi neznáte, ale to byla významná aféra, jmenovalo se to Rock'n'Roll v Mánesu, to bylo v 57., kde...
0: To bylo mýmu tátovi 5 let, takže to neznám.
1: Parta se chtěla naučit rock and roll a pronajali si salonek v tom v Mánesu.
0: Ano.
1: Jo, a tancovali tam na první magnetofon někdo měl. Já u toho nebyl, tam to byli kluci tak o 3-4 roky starší než já. Jo.
0: Jo.
1: A někdo je udal... Oni je zatkli ještě ten večer, oni byli svátečně v oblečení, v sakách, všecko. Tenkrát to se nechodilo takhle, jo.
0: No a... Takhle myšleno, vy Pavla nevidíte, normálně má triko a přes triko ještě košily. No. To se nemohlo, že jo, tenkrát.
1: No ano, a oni je zabásli a co si pamatuju, ještě večer to bylo v televizních novinách, je poslali tak, jak byli, skládat brambory na Žižkovský nákladový nádraží. A všichni dostali od 9 do 18 měsíců natvrdo. V životě neviděli policajta zblízka.
0: Aha.
1: A dostali 9 měsíců, od 9 do 18 měsíců natvrdo. Já mám doma ty rozsudky, protože já jsem pak s tou jednou ženskou, která byla teda starší než já o 4 roky, ale která byla toho účastná, dostala 9 měsíců,
0: jo.
1: Tak jsem měl příležitost kopírovat si prostě ty rozsudky a tak doma to mám a tak. Tak to byla takováhle doba, jo. A my jsme, ale se zase necítili, že my jsme toho bolševika, prostě to byl taky vzdor. Jednak to byla muzika, která náma hejbala.
0: Jo.
1: A jednak to byl taky proti tomu bolševiku takový vzdor, protože bolševik, jak víme, to nenáviděl, jo. Takže to byla ta atmosféra.
0: Jo.
1: A já jsem, protože jsem nevěděl, že je to tak nebezpečný, tak jsem se přihlásil na soutěž Hledáme nový talenty v roce 1958.
0: Já jsem myslel 9, jak to mám, jo, tak teď jsem byl běh, teda, 8, dobře.
1: 58 a tam jsem zpíval Rock Around the Clock Billa Haleyho, který teď uslyšíte v originálním podání, tak a to jsem vyhrál, tu soutěž. Ale ne, že bych douvě krásně zpíval, ale všichni to pochopili, jako že to je ono, Amerika proti bolševikovi, no tak jsem to musel vyhrát, jo. Tak jsem to vyhrál a za rok na to jsem vyhrál další soutěž Hledáme nový talenty a zase se skladbou...
0: No tak to byl ten rok 59 teda. Ano, a no, to byl, tak to je ono.
1: Ano, a to jsem vyhrál s písní Jailhouse Rock Elvise Presleyho, jo.
0: Tak pojďme teda na tu vítěznou píseň z roku 1928.
1: Bill Haley a Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Pavel Sedláček je hostem Rockerova rána na Rádiu Beat. Pavle, kterou vlastní písničku, to znamená úplně tedy vlastní, byste pustil dneska, kdybyste potřeboval přesvědčit někoho, kdo tvrdí, že rock and roll už je mrtvý?
1: No, to není mrtvý. Teda, já bych mu pustil...
0: Svoj.
1: Zpíval to teda Chuck Berry, ale ne, já jsem to fakt taky zpíval dobře, jo.
0: A správně, ano, dobře.
1: Ale v Americe člověk, ne, pozor, v Americe nesmíte být skromnej, to nikam se nedostanete, jo, pozor, to je úplně jinak, než je to tady, jo. A no a ten, ta píseň teda opravdu, která všechno tohle symbolizuje, je... Já ji tady v pořadí mám až daleko, jo, ale já vám ji řeknu. Je to Rollover Beethoven od Chucka Berryho, anebo ode mě, jo, to jak si vyberete.
0: Ježišmarja, to bychom se ale mohli zahrát, klidně.
1: No,
0: jo.
1: Tak chcete to se mnou, anebo s Chuckem Berrym?
0: No samozřejmě, že s vámi, tak Chuck Berry toho můžeme si dát kdykoliv, ale vás tady máme teďko naživo.
1: Výborně.
0: Tak si pojďme hvízdnout Pavla Sedláčka a Rock'n'Roll Beethoven, to je přece, to je klasičtější než nejklasičtější,
1: no,
0: rock'n'roll,
1: ano,
0: na této planetě.
1: A to ještě jsem dal dohromady 23 členou kapelu Big Band.
0: Ano.
1: A je to hraný s Big Bandem, jo. A je, má to zase trochu jiný šmrnc, než jenom malá kapela, jo. Tak bych řekl, že to je zajímavý.
0: Tak si pojďme ten šmrnc teda poslechnout. Děkujeme.

0: hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real never somebody show him fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, just great balls of fire.
1: Pavel Sedláček je stále hostem Rockerova rána. Pavle, řekněte mi, existuje podle vás něco, co rock'n'rollu nepatří, nebo co se k rock'n'rollu úplně nehodí? Já nevím, třeba yoga, nebo dieta, nebo třeba věta dnes půjdu brzo spát?
2: No tak ani jedno se k tomu nehodí, to, co jo? Se jmenoval. No,
1: takhle yoga, to je vlastně taková japonská záležitost. No, a myslíte, že Japonci, já si myslím, že i Japonci jako jedou v rock'n'rollu.
2: Ale Japonci hrozně fandějí rock'n'rollu a já jsem tam teda nebyl, ale z mnoha prostě situací, které znám, jsem to zažil. Oni mají v oblibě jednoho amerického zpěváka, který se jmenuje Brian Setzer a který pravidelně jezdil s Big Bandem do Japonska a slavil tam obrovský úspěchy.
1: No, a vlastně všechny velké kapely mají živáky, že jo, z Tokia, z japonských měst. Chci se jenom zeptat, když se řekne jako ježdění Japonsko, tak tam asi něco říkal, že jste nebyl. Měl jste nějakou oblíbenou destinaci, kde jste v 60. 70. hráli velmi rádi a říkali jste si, ha, dneska jdeme zase, teď plácnu, třeba do Pelhřimova, tam to bude dobrý, jako to tam bylo dobrý loni, nebo?
2: Aha, tak počkejte, to si musím vzpomenout. No,
1: to nebude trvat dlouho.
2: V Plzni to bylo dobrý, jo. V Plzni to bylo dobrý. V Hradci taky.

0: ale tam zase byl strašný tajemník, krajský tajemník strany a ten po nás jel, jo, co si tak vzpomínám.
1: To máte pamatováka, to je neskutečný teda.
0: Brno bylo taky dobrý, jo. Zkrátka ty větší města, jo. Samozřejmě tam ten pokrok, abych tak řekl, nebo v uvozovkách pokrok, se tam dostal dřív, než na vesnici nebo na malý město. Jo.
1: Dneska z té tvorby, kterou slyšíme okolo sebe, je něco, co by Pavel Sedláček skutečně nemohl poslouchat, anebo jste spíš takový jako liberární?
0: Ale tomu, jo, já můžu poslechnout.
1: Ať si každý hraje, co chce.
0: No, to zase já nejsem takový. No, to Miky Volek, ten byl, to byl, když jsem si vzpomněl, to byl strašný staromilec, když slyšel Beatles, tak se mu otvírala kudla v kapse.
1: Jo,
0: a nahlas furt to řval, ty Beatles a tohle, to, on jenom rock'n'roll, a nic jiného.
1: Ale prostě některý skladby od Beatles prostě museli se Mickey Walkovi líbit, ne? Ty jsou taky vyložené.
0: Nelíbilo jako se mu to nic. Vůbec, ne nic, já ho znal dobře.
1: No jasně.
0: Páč jsem ho stvořil, jo. Jestli chcete vědět jak, tak to vám řeknu hned.
1: To klidně, samozřejmě chceme vědět, pochopitelně.
0: My jsme bydleli kousek od sebe na Pankráci. A Mickey byl od
1: dva... Mimochodem Pankráci taky věznice, že jo?
0: No tam jsem byl týden.
1: Pak si řekneme, v kterém kriminále Pavel Sedláček nebyl.
0: No, dobře, no tak jo.
1: No, takže na Pankráci jste bydleli kousek vedle
0: kousek
1: sebe.
0: Kousek vedle sebe a on byl o dva roky mladší než já, jo. Mm-hmm. A já jsem ho vzal na první mejdán, to byl velký rozdíl, když mě bylo 18, jemu 16, jo. A u mě byl doma mejdán, rodiče vodili na chatu, tak nějak se tam on dostal, já ho neznal. A tam jsme pouštěli první, jako někdo měl, možná, že už jsem já měl nějakého Soneta prvního, to už se nepamatuju, pouštěli jsme si rock'n'rolli zkrátka, jo. A jemu se to strašlivě zalíbilo, jo. A přišel příště na mejdán, jsem ho zase pozval za nějakou dobu a on přišel, on se učil německy a na klavír a přišel s tím, že bude ten rock'n'roll zpívat německy. No tak to jsem ho málem zabil, jo.
1: Já se snad nikdy v životě neslyšel rock'n'roll v němčině.
0: No,
1: ale pozor, zrovna Beatles ho hráli, když byli v Hamburku, no, že jo, poprvé, podruhé, tak tam,
0: ano.
1: Dokonce vlastně vydali i desku, která je celá nahraná v němčině se skladbama Beatles, teda se skladbama, který natočili v angličtině, tak jako to dělají kapely u nás,
0: A s Donny Sheridanem.
1: Mám pocit,
0: s Donny Sheridanem hamburským. No, dobře. A ten, já se vrátím k tomu Mickeymu, jo. No, a tak jsem ho málem zabil, jo, a dal jsem mu první neuměle napsaný anglický texty a tak. No, a on se do toho tak strašně zažral, jo. A jak už jsme mluvili před chvilkou o tom, tak jiná muzika pro něj neexistovala a neexistovalo ani sociálně pro něj neexistovalo nic jiného než rock'n'roll. No a to my s Bobkem jako jsme byli trochu jiným, protože on třeba Mickey uprostřed skladby sebou švihnul na zem a dospíval to na zemi všecko, měl černou rukavici.
1: To potom musela ho vidět Janis Joplin teda, jak to dělá. Že to dělá něco podobného, že jo?
0: Čili byl do toho takhle zažraný. A my s Bobkem jsme to nedokázali. My jsme oba chodili na vejšku a bylo nám to takový nějaký žrantní tohle udělat. Jo. Tak jsme u toho jako spíš víc stáli. No tak to jenom k tomu. On totiž bohužel dojel na drogy, zjistil, že mu to pomáhá na jevišti a tak dále. Normální story. Jako
1: to už známe. No,
0: jako to znáte. No.
1: Jaká bude další pecka od Pavla Sedláčka v rockerově ránu?
0: No co bych tam něco... Zaspíval jsem tam, neměl jsem připravenou, ano, já už vím, první věc, kterou pro mě v Semaforu napsali, Suchý se Šlitrem, ze který se stal hit. Není to přímo rock'n'roll, ale blíží se to. Jmenuje se to Život je pes.

0: pes.
1: Pavel Sedláček, pozor, já na něm vidím, že on mě chce říct něco, co já nevím. Já to už na těch vašich očích, jak na sebe koukáme už takhle dlouho, jak už to vidím, že vy máte něco, co byste chtěl říct sám od sebe, co? K Big Beatu určitě.
2: Ano, to rozhodně, no. No tak má se to tak, jo. Já jsem měl v 59. už jsem měl takovou poloprofesionální kapelu, jo. A měl jsem ještě do 60. roku a ještě později vlastně, než jsem začal studovat. No ale proč to říkám? A nesměli jsme se jmenovat nějak rock and roll nebo podobně. Jo. To bolševik by nás okamžitě zametl. Tak jsme furt hledali, jak se ta kapela bude jmenovat. Jo? Tak jsme vymýšleli, náš zvukař vymyslel, že se to bude jmenovat EP Hi-Fi, jako Elvis Presley, High Fidelity. Jo? Mm-hmm. A tak, no, ale to bylo takový nešikovný, lidi se furt ptali, co to je, co to je, co to je. A já jsem měl doma desku, která se jmenovala The Big Beat, jako skladba se jmenovala The Big Beat.
1: Ano.
2: A to zpíval nějaký Don Lang a taky to zpíval Fats Domino, ten byl slavnější. A ta píseň se jmenovala teda The Big Beat a já jsem řekl, hele, tak to...
1: Jako velký úder, jako...
2: Ano, The Big Beat.
1: Jo.
2: A já jsem teda řekl, tak co kdybychom sem... Jo, já jsem opsal takový schéma od Smetáčkovců. Smetáčkovci to byl Dixieland, jo?
1: Jo.
2: Hráli Dixieland a jmenovali se Studijní skupina tradičního jazzu.
1: Jo, Smetáčkovci teďko pokračují ve Vanastových věcech, jo, tam na bubny. Rodina Smetáčkova.
2: No ano. A on byl ten hlava rodiny, nebo tatínek, to byl docela slavný dirigent, jo, Václav Smetáček. No nicméně. Smetáčkovci hráli to a měli takový akademický název, jo. Tak jsem si řekl, tak co kdyby jsme se jmenovali Studijní skupina Big Beatu.
1: Mm-hmm.
2: Tak jsem šel jsem za Petrem Kaplanem, to byl takový spoluvedoucí naší kapely, protože byl kytarista a zpěvák, a on říkal, jo, to by bylo dobrý. Tak jsme řekli, že se jmenujeme Studijní skupina Big Beatu a do roka bylo v Praze 30 Big Beatových kapel.
1: Aha.
2: A do té doby se to jako název žánru, jako Big Beat, to se nikdy nemenovalo. Název žánru tomu dali až kapela Prodigy začátkem 90.
1: let. No tak ty už ale zase měli jiný kikiriki na hlavě, teda Prodigy.
2: No ano, to je právě něco jiného, jo. Ale ty začali jmenovat ten žánr, který hráli, tak začali jmenovat The Big Beat. Já už to dokončím, nebo bych zapomněl. V anglické Wikipedii je zmínka o tom, jak jsme se chtěli vyhnout bolševikovi, jak si zkrátka nepopudit ho, a že jsme nazvali ty naše začátky toho rock and rollu, že jsme nazvali Big Beat. A to je v anglické Wikipedii.
1: Tím pádem, ale my máme ve sloganu Radio Beat první Big Beat u nás. Tím pádem, že jste to vymyslel, tak asi pravděpodobně budete chtít nějaký prachy za to, že jo?
2: Hele, to je můj dárek vám.
1: Děkujeme, jste velkorysí, jste velkorysí. Jaká je další skladba?
2: Já nevím, já jsem zapomněl. No, já bych si dal něco takového. Brian Setzer to byl taky, nebo je ještě můj oblíbený chlapec, nejdřív to byli Stray Cats, to bylo trio, a pak tu udělal velký big band, teda opravdu velký, a já jsem něco jako trochu okopčil od něj, ten styl, dal jsem dohromady big band. No a tohle to je jedna z těch věcí, kterou jsem mu... Který jsem byl jím inspirován.
1: Tak, tak je to
2: správný slovo. Jo. The house is rocking.

0: ránu má po ránu zpěvák a skladatel Pavel Sedláček.
1: Rockerova rána na beatu.
2: Co jsme možná ještě neřekli, nebo ne možná, určitě jsme to neřekli, že 16. září vystoupí Pavel Sedláček v Lucerna Music Baru tady v Praze. Kolik vám je? 45, 55,
3: no, tak
2: 65, nebo snad 85, snad no, už od léta.
3: Ano, už ano, pryč.
2: Už pryč, ano. No a bude to teda nějaká oslava, nebo připomínka, nebo koncert
3: koncert, který se jmenuje Pavel Sedláček 85, Lucerna Music Baru 16.9. Budu mít 9 hostů, jo, počínaje Petrem Jandou a Petrem Vondráčkem a Šlubkou Svirákem a lidma, kteří měli s naším rock'n'rollem něco společného. Tam budu mít, a bude tam, kapela bude rozšířena o dechy, takže tam budou taky dechy. Nebude to sice 23 členej big band jako kdysi, ale budou tam dechy.
2: Ale potrubičko tam bude nějaký prostě.
3: Bohatší to bude. No a takže... Takže vás tam všechny srdečně zvu, lenže...
2: No pozor, aby to nikdo nepochopil, že přijde na pokladnu do Lucerna Music Baru a řekl, Sedláček nás pozval v rádiu,
3: ano,
2: tak
3: ano.
2: Jaký vstupný platit, jo? Nic.
3: On, to už bohužel.
2: Vy je tam zvete, ale zahe prachit.
3: ale zkuste to, protože možná je vyprodáno, jo? Jo, já nevím.
2: No tak hledá jako postaru prostě zadem přes kuchyň, no.
3: to už tak nejde teďko.
2: My jsme takhle chodili v kulturním domě v Plzni, jo. Přes kuchy, ale nesměli.
3: Víte, že vy máte ještě plzeňský přízvuk?
2: Jo.
3: Teď jsem.
2: Malinko, že jo?
3: Ano, já tam mám chalupu, jo, u Klatov.
2: Ano.
3: Jo, takže tam
2: mluvíte. No super, letovácí, tam je to úplně jiný ještě, jo.
3: Jdu doktoru.
2: A ještě v Domažlicích.
3: Co to tady máte?
2: A v Domažlicích tam zase říkají, já nevím. Já ti nepovím.
3: No ano, to je pravda.
2: Jak pohádka to zní. Takže nejlepší pozvánka od Pavla Sedláčka 16. září, Lucerna Music Bar 85. Zní to jako oslava narozenin a klidně to může být i oslava narozenin. Pavle, poslední věc, kterou si dáme, kterou jste vybral, kterou jste si pro nás připravil, jaká to bude?
3: No, já jsem si nakonec připravil... Jedno moje vybočení z žánru, absolutní teda, a zhlídnul jsem se na chviličku v Blood, Sweat and Tears, což byla výtečná kapela samozřejmě, a naspíval jsem od nich z jejich repertoáru a trošku jsem to předělal, jsem naspíval písničku, která se... Mně osobně líbí, že nějak se mi to povedlo, i když to nebyl rock'n'roll, to se mi zdá, teda třeba je to blbý,
2: jo,
3: ale na internetu jsem se dočetl, že to je lepší než originál, jo. Ale to někdo mě chtěl pochválit, jo, ale je to psaný anglicky, takže to nebyl Johnny Čech, kdo to tam napsal.
2: A nebo Čech to mohl napsat anglicky, ale to samozřejmě nevšem pokládáme. Ale jestli je to na internetu, je to pravda.
3: No ano, samozřejmě. A píseň se jmenuje I Love You More Than You Ever Know.
2: Pavle, děkujeme, ať se daří, určitě se nevidíme naposled.
3: Děkuju taky, nashledanou.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dopravní informace: na dálnici D7 na příjezdu do Prahy kousek za sjezdem na Buštěhrad zastavíte. Je tam kolona, to zdržení je skoro 20 minut pro osobní auta. Pozor taky na 15. Jedete-li z Lovosic na Terezín na Litoměřicku, je tam bouračka osobního auta. V Liberci v Dobijášově ulici se srazila dvě osobní auta, na Praze 4 v Michelské stojí pravý pruh u jižní spojky směrem do centra hlavního města. Je tam havárka dodávky a motorkáře. A pozor na Uherskohradišťku, v Uherském Brodě, v Šumické ulici je vysypaný beton na silnici a to nevěstí nic dobrého.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyrytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyrytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logu.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou ustávat i srážky v Beskydech až večer. Teploty 16 až 21 na severovýchodě a východě, jen 12 až 16. Zítra polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, ráno ojediněle mlhy, především na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalisté Slavie sahali v lize mistrů po vítězství nakonec, ale nemají ani bod. Duel v Edenu proti Racingu Lan sledoval Petr Plintovič.
5: V prvním poločase se diváci v Edenu gólu nedočkali. Krátce po pauze byl navíc vyloučen Konečný a Slavia dohrávala v deseti. I v oslabení ale svým druhým gólem v zápase poslal sešívané do vedení 2-1 Šturm. To už běžela 88. minuta. Hráči francouzského týmu přesto ještě dokázali skóre otočit a úvodní zápas letošní Ligy mistrů vyhráli v Praze 3-2. Za hosty se trefil i bývalý hráč Slavie, Senegalec Abdallah Sima.
4: Manchester United i Bayern Mnichov vstoupili do fotbalové ligy mistrů vysokými výhrami. United porazili Sabah Baku 4-0 a Bayern zdolal Bode Glimt 5-0. Matěj Kovář v brance PSV Eindhoven remizoval se Šachtarem Doněck 1-1, stejně jako Fenerbahce AS Řím, Komo Lipsko 4-1. Houbař u Českého dubu na Liberecku našel invazivní hřib štíhlotřený ze Severní Ameriky. Houba s vysokou nohou a malým kloboukem se do Česka dostala z Pobaltí a prý může vytlačovat původní druhy. Policie našla v obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích seznam s více než 160 cíly. Série útoků tak zřejmě měla pokračovat. A nakonec WhatsApp od října spoplatní firemní komunikaci. Kdo využívá platformu WhatsApp Business, bude nově platit za každou odeslanou zprávu, a to i v případě, že konverzaci zahájí zákazník. Pro běžné uživatele zůstane komunikace zdarma. Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostanou Vejvodák a Guns N' Roses.

0: A je úplně boží, když na to přijdete, že to fakt funguje. I can't live with you, ale I can't live without you. Kapela Queen na beatu, 3 minuty, bo 3,5 minuty po 10:45 dopoledne. Dneska je poslední šance, jak se dostat na letenky za 20 000 korun od Hot Peppers. Vaším úkolem je do býťácké aplikace namluvit pilotovi letadla takový vzkaz, aby se s již rozjetým letadlem na pojezdové dráze vrátil pro vás zpátky na stojánku, tak jako to udělal před časem na ruzinském letišti, kdy se vracelo letadlo pro děvčata do VIP salonku, pro děvčata tedy z Hot Peppers. Jsou to raz, dva, vlastně 4 dny, kdy se do toho ponořujete. Přišla obrovská spousta hlasových zpráv, pokynů, prozev a výhrůžek. Tady jsou další, jenom takové vzorky, třeba i pro orientaci a tu inspiraci.
1: Vrať se a nic se ti nestane.
0: Naprosto dokonalý vzkaz. Krátkej, údernej, rovnou člověk se mu rozklepou kolena. Tady je jeden mému srdci docela blízký.
2: Vzkaz pro pilota. Ahoj, tady Lemmy. Vrať se pro mě a vem mě sebou nahoru, nebo já tě vemu sebou dolů.
0: Ano, a jedna šmejdská praktika ještě.
3: Kapitáne, tady kapitán Musil z obvodního oddělení policie pro Prahu 4. Vraťte se, váš účet byl napaden. Potřebujeme, abyste veškeré své úspory okamžitě vložil do bitcoinomatu na terminálu 1.
0: Buď do bitcoinomatu, anebo na zálohovaný, spolehlivý, bezpečný účet. Ale pozor, nechali se nachytat i velcí mistři, jo? Takže to nemusí být jenom otázka na chytání, to, že někomu pošlete peníze a necháte si vybarkovat účet pro toho, kdo je třeba finančně negramotný. I gramotní finančně lidé se nechali oklamat. Ale to sem teď nepatří. Vy můžete zase do 12. hodiny nebo kousek po 12. ještě poslat váš vzkaz pilotovi. Po obědě si pustíme dnešní vítězný vzkaz pilotovi a dáme někomu poslední letenky za 20 000 korun. Pozor, smyčce a housle!

0: Jdeme na menšinové sporty, byli jsme na Blanickém poháru v Dřevorubeckých sportech a s prosbou se ozve i horolezec Honza Tráva Trávníček, a to přímo z Nepálu. Ve studiu je teď Petr Šimáček.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Na Blanickém poháru v Dřevorubeckých sportech soutěžilo 31 borců, bylo to v kategoriích kácení, výměna řetězu, kombinovaný řez, přesný řez a odvětvování. Mezi profesionály zvítězil Jindřich Fazekaš, v juniorské kategorii Roman Štipta a mezi ženami Verez Boglárka. Olympijský vítěz Alexií bude hlavní hvězdou víkendového triatlonu v Karlových Varech. Závodu, který je naposledy součástí seriálu Mistrovství světa, se zúčastní také světová šampionka Liza Terčová a 7 českých reprezentantů. Házenkářská šance Extraliga se vrací do Plzně. Talent Plzeň čeká v neděli od 10.30 první domácí utkání nové sezony proti Lovosicím. Hraje se na Lokomotivě. Horolezec Honza Tráva Trávníček je v Nepálu a chystá pro nás postřehy z této nádherné země, která teď prožívá obrovskou tragédii. Po odlomení ledovce a následné záplavové vlně zemřeli tisíce lidí.
3: Dneska už reálně se dá říci, usmrtila více než 6 tisíc lidí, protože více jak 5 tisíc je nezvěstných a zhruba 13 těl se našlo. Nechci úplně mířit jako přímou prosbou, nicméně Nepál vás asi

0: dneska potřebuje jako nejvíc. Každá vaše návštěva podpoří místní ekonomiku. Nebojte se, že Nepál je nebezpečný. Není třeba se jenom vyhnout rizikovým oblastem a monitorování začalo teď velice mrštně. Dokonce jsme zažili na začátku trku na Manáslu, protože my sami jdeme na expedici Manáslu, tak jsme zažili evakuaci. To já jsem za těch 30 let, co jezdím do Nepálu, ještě vůbec nezažil ani jednou. Píšťalky, pokřik a policie a armáda vyháněla lidi ze svých pokojů ve vesničce Mačakola a přemístěvali jsme se, měli jsme se přemístit výš, aby jsme nebyli nízko nad řekou, to nízko bylo nějakých 15 až 70 metrů. O několik desítek minut déle byl stržen vodou most jako zásadní v loubi Manáslu treku, takže jsme se otočili a dlouhým přejezdem jsme se dostali na druhou stranu Larky a Pass, kterou nyní přecházíme. Já vám tuto zprávu namlouvám přímo z cesty nahoru do sedla, jsem teď někde ve výšce 4500 metrů.
1: Tolik Honza Trávníček, díky za informace z Nepálu pro Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Je to jako kdyby to nazval nějaký psík, riff-raff, AC/DC na beatu, 5,5 minuty před 11:00 dopoledne. Za okamžik tady bude Šimi ve studiu pro to, aby přečetl zprávy na 11:00. Po zprávách potom svítí taky Sting anebo Derek at the Dominos. A Eric Clapton.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Abych to dorazil, tu informaci úplně. Dálnice D1 na 174. kilometru, je to za Velkou Bíteší ve směru na Brno. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě nákladní auta. Na Pražském okruhu na 24. kilometru od letiště kolem D5 ve směru k dálnici D1 je teď havárka dvou osobních aut. Jedete-li z Chebu na Mariánské Lázně, ale i opačným směrem po 21. Pozor u Dolního Žandova, je tam dopravní nehoda, osobní auto skončilo úplně mimo silnici v příkopu, řidiči si to rádi prohlídnou, pozor, policisté jsou na místě, vy tam buďte opatrní. V Brně v ulici Milady Horákové se srazila dvě osobní auta, v Havířově v ulici Na nábřeží jsou v sobě hned tři osobní auta a v Kroměříži v Tovačovského ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio B. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio B. Počasí.
1: Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou ustávat i srážky, v Beskydech až večer. Teploty 16 až 21 na severovýchodě a východě, jen 12 až 16. Zítra polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, ráno ojediněle mlhy, především na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Ženské finále tenisového US Open se zítra už po čtvrté za sebou zahraje Sabalenková, která v New Yorku vyzve Rybakinovou. Naše 16-letá Jana Kovačková tam postoupila do juniorského semifinále přes domácí Prestnovou 6-2, která poté utkání skrečovala. Soud rehabilitoval šestici disidentů, kteří byli v 80. letech nezákonně vězněni. Mezi nimi jsou místopředseda senátu Jiří Oberfalzer a aktivista John Bock. V Bohumíně se bude vyrábět látka do raketových paliv nebo průmyslových výbušnin. Mají to největší evropskou výrobu chloristanu amonného. Stavba by mohla začít v listopadu a zkušební provoz za rok. A nakonec v historickém Flašarově dole v Odrách na Novojičínsku se otevřela nová zážitková trasa. Je určena návštěvníkům od 15 let bez zdravotních omezení. Podle Kristýny Šuchové je jedním z vrcholů trasy unikátní útvar, těžbou odhalená vrása, břidlice ohnutá do zvláštního tvaru.
2: Řekla bych, že kromě těch zážitkových částí, tak je to takový ten největší jako unikát, který tady člověk může vidět, protože takový prvek jakoby vrásy odkrytý prostorově je možné vidět jenom zde. Není moc míst v České republice, kde bychom něco takového podobného viděli a je to unikát taky i z geologického hlediska, protože prakticky to, co se člověk učí dlouho v učebnicích, to vidí na vlastní oči a myslím si, že i obyčejného laika něco takového zaujme, že je možné, že kus horniny se takhle ohne.
1: To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho, teď tu máme svíty.

0: Tak si uděláme docházku, bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Ve.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: Ha. No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

0: Slibovaní The Reggae, The Dominos a Eric Clapton, Layla na beatu, za minutu a půl bude čtvrt na 12 dopoledne. Zhruba za hodinu budeme vědět, kdo získá poslední letenku nebo letenky za 20 000 korun od Hot Peppers. Další vzorky, další vzkazy pilotovi, podle kterých by se měl řídit. Máte za úkol namluvit do vysílačky pilotovi letadla, které by se pro vás mělo vrátit, takový vzkaz, abyste ho donutili nebo přinutili vrátit se právě pro vás. Tady je jeden z nich, který se mi líbí.
1: Kapitáne, okamžitě se pro mě vraťte ke schůdkům. Zapomněl jsem vám předat dešifrovací program pro palubní počítač, bez kterého je po 10 minutách let naprosto nemožný.
0: Je to připomnělo, že to bylo namluveno, že to namluvil jako pan Jindřich Plachta, jako podobně. Další je Chroustal, toho známe.
2: Ty pilote, poslouchej, nechal si nám tady inženýra Chroustala, vrchního inseminátora. Člověče, bez něho ty běky neoplodníme, tož sa vrať.
0: A pak jeden zkaz, který jsem vůbec nepochopil.
3: Chládek, tulení, lění, strakonice, dobrý den. Žádám pilota letu 756, aby se neprodleně vrátil pro zásilku tuleních vajec do Uruguaye. Děkuji.
0: Tulení vejce do Uruguaye, tohle kdyby mi někdo řekl do vysílačky, nevím, jestli bych se vrátil. A nebo možná asi jo, teda, no. Ale tulení vejce, to by mě fakt nenapadlo, že by to byl ten důvod pro vracet s aeroplánem. Tak zkuste ještě do aplikace Rádia Beat namluvit podle vás takový vzkaz, který by donutil pilota se pro vás s aeroplánem vrátit zpátky na stojánku, tak jako to udělal pilot před časem a vrátil se pro děvčata z Hot Peppers, která uvízla ve VIP salonku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To je Frank Zappa na beatu, za 20, možná 30 vteřin, bude 11:30 dopoledne. Dneska je pátek, aby jsme pro samé vzkazy pilotovi nezapomněli taky na to, že máte možnost poslat sem do beatu vaši pozvánku na koncert nebo akci hudební, kterou jak dneska nebo zítra pořádáte, až do večera vám vaše tipy, kam vyrazit za muzikou, čteme do našeho éteru zadarmo. SMS-kou 2-3 věty s podpisem na číslo 720-001-222, e-mailem na studio@radiobeat.cz a nebo přes beatňáckou aplikaci, tam můžete poslat nejenom textovku, ale jak víme, tak i hlasovku.

i Traktor, 3 minuty po 11:45 dopoledne. Pražská a trochu mezinárodní rocková kapela Folimanka Blues v Brně nehrála dlouhých 20 let, ale dneska to napraví, zahraje ve vyhlášeném Metro Music Baru za podpory skvělé kapely Bohyně z Volyně. Folimanka Blues hraje po českých a moravských pódiích už 33 let své hořké a dramatické písně, ze kterých občas zamrazí, vydali 4 CDčka a před pár měsíci také unikátní vinylové LP Odpočívej v pokoji. Dnes tedy Folimanka Blues v Metro Music Baru v Brně. A ještě jedna rychlá pro býťáky pozvánka na pouťovou zábavu do Polné u Jihlavy. Dneska zahrají Ztracený klíče, Airbag, Edmond, Beat Band a zítra potom Maraton, Kletient, Kalamita a Rokle. Začátky jsou vždy v 8:30 večer. Děkujeme Michalovi. Další tipy, kam se dá vyrazit, posílejte přes aplikaci jak v textu, tak i hlasovky. Můžete přes e-mail, tedy studio@radiobeat.cz, anebo přes SMSku na jedno jediné SMSkové číslo, a to je 720 001 222.

0: skladba od ZZ Top se jmenuje La Grange, jenom libozvučně mi to připomíná jednu, nebo spousta zkazů pro pilota přišla, co se týče ne La Grange, ale Filange, levé, pravé, nebo zapomenuté Filange, takže i Filange měla svůj prostor po celý tento týden ve vzkazech pro pilota, který by se měl pro vás se svým letadlem vrátit, tak jako se vracel pro děvčata z Hot Peppers, která se zasekla ve VIP salonku po obědě, po 12. hodině, po zpravodajském přehledu dne s Pepou Lábusem zahrajeme pár písní a uvidíme, kdo pro dnešek jako poslední vyhraje letenky za 20 000 korun.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále si dávejte pozor na dálnici D1 na 174. kilometru za Velkou Býteší směrem na Brno. Srazila se tam dvě nákladní auta. Pozor ve Znojmě v Mašovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Vyteklo i palivo na silnici, na místě už jsou hasiči a také policisté. V Brně na Milady Horákové se řeší bouračka dvou osobáků. Brno venkov, Dolní Kounice, ulice Rybárna. Osobní auto tam trefilo dopravní značení a ještě Planensko, Boskovice, Dřevařská ulice, tam stojí jeden pruh kvůli bouračce dvou osobních aut. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
2: Ty máš nový festool. To si vyhrál ve Sportce.
3: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
2: No a fakt to stojí za ty prachy?
3: Hele, víš co? Sám si to vyzkoušel.
2: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
3: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude dešť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů, zítra se mírně vyjasní a o 2 stupně oteplí. V Čechách ojediněle sprchne.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Ženské finále tenisového US Open si zítra už po čtvrté za sebou zahraje Sabalenková, která v New Yorku vyzve Rybakinovou. 16-letá Češka Jana Kovačková tam postoupila do juniorského semifinále přes domácí Prestnovou 6-2, která pak utkání skrečovala. Hokejisté Pardubic poprvé v novém ročníku Ligy mistrů prohráli. Na ledě finské Saipy Lappeenranta podlehli 2-3, v přípravě pak Mladá Boleslav prohrála s Kladnem 1-2 a Karlovy Vary porazili Spartu 3-2. Vláda chce snížit podporu v nezaměstnanosti. Vyšší podpora prý totiž nepomohla rozhýbat trh práce a přibylo lidí dlouhodobě bez zaměstnání. Policie rozšířila pátrání po 38-leté Janě Šereníkové z Ostravska na celou republiku. Asistentka soudce zmizela před týdnem cestou do práce a do pátrání se zapojili také hasiči, dobrovolníci a myslivci. Demolice vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je hotova. Bourání trvalo od 7. srpna a poslední část objektu strhl 100-tonový bagr. Několik pater se pak zřítilo samo. Miloš Fleischhans, který dřív 6 let studoval a pracoval v Rusku a působil také v tamní státní propagandě, učí v Plzni dějepis. Pracoval pro agenturu Rasia Sivodňa, pod kterou spadají média Sputnik, RIA Novosti nebo Russia Today. Ředitel střední školy informatiky a finančních služeb o jeho minulosti nevěděl, ale prý mu to nevadí. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

call it a harp, it's a harmonica. I like that.

0: Kdyby se někdo chtěl hádat, tak It's a Hard Life, tak se jmenuje tahle píseň kapely Queen, která teď 2:45 na jednu dohrála. Poslední letenky za 20 000 korun jsou ve hře. Je to tak, že vy jste celý týden mohli namluvit přes aplikaci Rádia Beat vzkaz pilotovi. Takový vzkaz, aby pilot pochopil, že se má zrovna pro vás vrátit zpátky na stojánku, tak jako se vrátil pro děvčata z Hot Peppers před několika dny zpátky. No, pojďme, než si pustíme ten vítězný vzkaz, si zahrát ty další, které mě pobavily. Třeba tento plynařský.
1: Dobrý, šéfe, víte, jak vám dělám tu koupelnu a říkal jste mi o té plynové trubce, ať si na ní dám pozor. No tak samozřejmě jsem do ní říznu. No a tak jsem za sebou zabouchnul dveře a utek jsem. Tak by bylo dobrý, abyste se vrátil anebo sledoval zprávy, jak to dopadne.
0: No a pak vzkaz, který vůbec si nedokážu představit, kdyby to tak mělo dopadnout, jak teď uslyšíte.
2: Řídící věž kapitánové letadla, let BEAT 2026 s panem Vejvodou na palubě, nechce neprodleně vrátí na runway. Zapomněl tady lošu.
0: Ten člověk, který má 1,60 m, jak by steky vyskakoval 2 metry do vzduchu, že jsme ho tam zapomněli. Pak je tady ještě jeden severomoravský vzkaz.
3: Josef, kurňa, kaj si? Ty jsi mě tu nechal v knajpě, já, aj s letuškama. Hospodská je z těch dcerek už tak nasrata, havíři se po nich tady šplhají, já. Ale co nejhorší, nechal si u Jaruny na pokoji knípel hned pod slipama. Tak ty jsi v letadle, já, máš holu dupu, prázdné ruky a kaj tak chceš asi letět. Okamžitě se pro nás vrať. Jo, a přistát můžeš na bazalách, je to domluvené. Čus.
0: Je to domluvené. Nicméně vítězný zkaz dneska je jeden z nejostřejších, možná bych řekl asi nejostřejší, který za celý týden dorazil.
4: Dejte mi tu vysílačku. Tak hele, ty inženýr jeden. Nevím, co si jako myslíš. Srandičky z toho, že jsi se vracel pro VIP kosti třecky ze salonku, je super, ale že by si fungoval doma. Nesevereš ani hovna po tom psovi. Takže mě teď velice dobře poslouchej. Otočíš ten krám, ty podržkny ple. Jinak tě čeká válka růzrových. A garantuju ti, že si tady na tebe s tím hovnem na botě počkám. Jasný? Konec hlášení.
0: Já jsem si to musel pustit dvakrát, abych zjistil, co ona mu tam nadává. Ty podrž kniple. To je strašná nadávka pro pilota. Podrž kniple. Autorkou tohoto vzkazu pro pilota je Jarmila. A Jarmila, jsem si dotelefonoval.
5: Halo.
0: Tady je Vejvodák, Radio Beat. Je to Jarmila? Nebo...
5: Jo,
0: já jsem teda trošku se přiznám, že mám až strach, protože jsem teď slyšel společně teda se všemi ten tvůj vzkaz pilotovi a přijde mi to jako, že bych se měl spíš bát, jako jo, ne?
5: Ne, já jsem jednoduše.
0: Já jsem si říkal, že Jarmila nemůže být taková symetrika, kterou si teda předvedla v tom vzkazu tomu pilotovi, ale je to tak, že tohle, kdybych já slyšel, ještě navíc s tím exkrementem na botě, že teda čekáš, pochopil jsem to tak, že jako ten pilot nesebral potom psíkovi něco a ty seš naštvaná a jo, je to na každodenním jakoby pořádku, jo, tahle ta věc, nebo?
5: Ale je to ze života, akorát ten můj není pilot.
0: Jo, poslouchej, Jarmilo, ty teď můžeš se s pilotem seznámit, protože seš ta poslední, kdo od nás má letenky za 20 000 korun a ti tím pádem můžeš letět kamkoliv, hele, teďko, i s tím.
5: Jo,
0: já taky mám radost, teď Hergot, od toho jsme tady, aby jsme lidem dělali takovouhle radost, no. A jsem rád teda, že se potvrdilo, že nejseš tak hysterická, jako jsi byla teda v tom zkazu.
5: Někdy, jo.
0: Tahle, já si myslím, že každá ženská dokáže jakoby upustit, ale zase na druhou stranu vy dokážete potom i zmírnit zase na druhou. Co?
5: No to záleží na situaci.
0: Jo. Jarmilo, veliká gratulace, užij si let, můžeš letět kdykoliv, platí ti to až do září roku 2027 a to si myslím, že něco vybereš. Co?
5: No, tak doufám určitě a díky moc a
0: slibuju,
5: že jsem
0: mi čistý botek. Dobrá, tak jo, děkuju, čau, ahoj.
5: Díky moc, ahoj.
6: S Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz S Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Leč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Máte nabítu 2,5 minuty po půl jedné odpoledne. Za chviličku uslyšíte další čtení, autorské čtení z knihy 30 svíček na dortu od skupiny Vohnout, která si nadělila ke 30 letům fungování audioknížku. Budeme hrát Def Leppard, taky Beatles, ale předtím je tady Vašek Chudák, který se nemůže dostat z Brna ven na Mikulovské vinobraní.
1: Zdravím, tady Vašek. Prosím tě, tak jestli si někdo dneska usmyslel jet na Mikulovský vinobraní, který začíná, tak ať to vezme někudy jinudy, ale určitě ne z Brna po Vídeňské, protože to stojí už od města, už se tady v tom sunu půl hodiny, ať to radši objedou někudy jinudy.
0: No jo, ale kudy, že jo, někudy jinudy. Kdo máte dopravní informaci, která by jiným býťákům mohla pomoci, tak šup sem s ní, telefonní číslo je stejné jako do detektivky. 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Nový mikročip může pomoci předpovědět riziko mozkové mrtvice. Takzvaná tepna na čipu simuluje krevní oběh v krkavici konkrétního pacienta a umožňuje přesně odhadnout riziko vzniku krevních sraženin. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Tohle je skvělá diagnostika. Nejdřív je potřeba pomocí CT nebo magnetické rezonance nasnímat přesný tvar krční tepny konkrétního člověka. Na 3D tiskárně pak lékaři vytvoří její věrnou mikrokopii a do ní dají živé lidské cévní buňky. Vznikne tak model cévní stěny přímo na mikročipu. Přes něj pak nechají proudit krev a sledují, jak se chová v místech, kde je tepna zúžená nebo zakřivená. Čip odhalí fyzikální síly a mikroskopické turbulence, které normálně nejsou vidět. Ale právě ony spouští tvorbu nebezpečných krevních sraženin. Lékařům to umožní i vyzkoušet různé léky na ředění krve, na nečisto přímo na buňkách daného pacienta.
0: Vítoskop.
1: Xiaomi začal v Česku prodávat chytrou pračku Midea s kapacitou 7 kg. Má hloubku jen 45 cm, energetickou třídu A a lze ji ovládat přes mobilní aplikaci. Cena začíná na 7300 korunách.
0: Vítoskop.
1: Čínská automobilka BYD podrobila elektromobil Yangwang U7 extrémnímu testu. Vůz za necelých 9 dní ujel 30 000 km a absolvoval přes 350 rychlonabíjení, přičemž kapacita baterie klesla jen o 1,3%. Test proběhl před zpřísněním pravidel v Číně, která od příštího roku zavedou povinné zkoušky spolehlivosti elektromobilů na trase dlouhé právě nejméně 30 000 km. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 30. Rande s panem Bendou. Rok 2004. Čte Matěj.
2: Z důvodu omezeného rozpočtu jsme přemýšleli, jak ve studiu za míň peněz pořídit hodně muziky. A tenkrát jsme poprvé okusili slast domácího nahrávání. Ten princip je jednoduchý. Ve studiu se totiž většinou platí za den, popřípadě hodiny, takže si to člověk z principu hlídá, aby tam nemusel dávat peníze za čas navíc. Ale když si to nahraješ sám doma, máš to zadarmo a můžeš si to nahrávat, kolik dní chceš. Háček je v tom, jak dosáhnout doma studiový kvality. Dlouho to nebylo možné bastlit nějak jednoduše doma na koleni, protože ty cajky potřební na nahrávání byly drahý a velký a složitý a tak dále. Ale doba poskočila a v novém tisíciletí na scénu vtrhly ve velkým digitální technologie a zpřístupnili nahrávání prostýmu lidu natolik, že se nám vyplatilo koupit si náš první notebook, půjčit si mikrofony, šňůry a různý krabice a jet k našemu manažerovi Danovi Petříkovi na chatu za Prahou. Tam jsme udělali z jednoho pokoje nahrávací místnost a z druhého režii, do ní posadili zvukaře ze studia Sono Andyho a byli jsme pány svýho času. Stala se z toho super dovolená, kterou jen lehce narušoval Danův pitbull Eda, když chtěl furt házet jeho voslintanou gumovou slepici. A taky to bylo naše první seznamování s nahráváním do počítače a editováním v hudebních programech, což už je teď pro každýho z nás rutina. Na naší čtvrtou desku jsme v té chatě nahráli 13 věcí a bylo to zase pestrý. Asi největší hitovka z alba byla písnička Rajda, kterou si vydavatelství vybralo jako single. Na textu se podílel fanánek ze Tří sester a tu věc naspívala Lenka Dusilová, která za náma dorazila na chatu.

Na Raidu natočil klip Jakub Kohák, který si tu písničku vyložil ale trošku jinak, protože zatímco my jsme těma Raidama mysleli prostopášnice, on to pojal tak, že vědci vymysleli a uvařili speciální rajskou polívku neboli Raidu, která omladí ženy o desítky let, což se v tom klipu děje. Starší paní lezou do kádě s červenou barvou a ven vylejzají asi 18-letý holky nebo kolik těm komparzistkám tenkrát bylo. Natáčelo se to v pronátejch prostorách bývalý nemocnice, na place bylo několik kamer, všude běhali osvětlovači, vizážisti a klapky a hlavně v tom klipu hrajou kromě nás desítky najatých komparzistů. Nikdy předtím ani nikdy potom jsme neměli tak drahej klip. A ve stejnou dobu vzniklo video na Psí píseň, který bylo naopak úplně nejlevnější, protože jsme si ho udělali sami. Je postavený na tom, že jezdím po Praze na skejtu a tahám za sebou na vodítku bráchu převlečenýho za psa, který taky jede na skejtu. Zaplatili jsme za všechno jenom 5280 korun, z čehož 5000 stál na zakázku ušitej psí oblek a zbytek padnul na obojek s vodítkem. V tom klipu hraje i Alice Bendová, tenkrát vycházející hvězda, která nechtěla nic, protože má ráda psy.

Další klip máme na písničku Vrátnej. V hlavní roli v něm exceluje Matěj Rupert z kapely Monkey Business a vzniknul v režii Markéty Bencový v prostorách kladenských hutí. Při natáčení v tom sci-fi prostředí se stala nehoda, která málem skončila tragicky, protože jeden člověk ze štábu dostal nešťastnou náhodou zásah vysokým proudem, no, bylo to tenkrát docela vofous.

Na téhle desce je i písnička Durová kovbojka, ve který zpíváme o jedné naší srdcovce a kultovní štaci hospodě na Mariánce, která stojí na břehu řeky Sázavy u Stříbrný Skalice. Jedná se o historickou stavbu s rustikálním interiérem a zahrádkou, kterou stíní kaštany, a taky je to legendární a magický místo pro vodáky, trampy, cyklisty, motorkáře a vůbec všechny lidi, kteří projdou, projedou anebo proplujou okolo. A vzadu mají sál pro 300 lidí, kde pořádají koncerty, které jsou ve valný většině rokový. Máme tam strašně dlouho velmi dobrý vztahy a tak tam taky hrajeme, a to zhruba jednou ročně. Koncert na Mariánce je taky jedinej, který si celý pořádáme sami. Vylepíme pár plakátů, rozjedeme šuškandu mezi známejma a čekáme na opakování stejného příběhu. Na mačkanici v chodbě, na hraní, kdy si koukáš s lidma blízko do obličeje a teče ze stropu pot, na pozdější smršť drinků se všema kámošema u baru, na noční hraní na rozladěný piano, který tam mají jako dekoraci, a na spaní ve velký společný místnosti.

No a na úplném konci je pak písnička Rande s panem Bendou, podle který se celá deska jmenuje. Je to náš klasický nesmysl, protože jsme žádnýho Bendu neznali, takže jsme si s ním ani nemohli dát rande. Benda je fiktivní a nepodstatná osoba.

téhle písničce zazní slovo Madurai, což je město na jihu Indie, kde jsou nádherný chrámy. My jsme totiž v tomhle období začali hodně cestovat po světě a mimo jiný taky do Indie. A tak je tahle deska asi první, na kterou to mělo nějaký vliv. Teda takhle, ne že bychom začali hrát world music, na hudbě samotný to vlastně není znát, ale udělali jsme tam vždycky třeba dost textů, protože při delším pobytu v oněch zemích se nám pročistí hlava a vznikne prostor pro nápady. Funguje to, máme to ověřený a děláme to doteď. Tu desku Rande s panem Bendou jsme pak pokřtili ve velkém sálu v Lucerně, což je legendární prostor nabitej zvláštní energií, nazbíranou z těch nesčetně akcí, které tam proběhly. Už jsme tady předskakovali na jednom koncertě Lucii, teď to bylo na vlastní triko a pravda je, že jsme se toho trošku báli. V Lucerně je dost velký nájem, takže pokud nepřijde dostatečný počet lidí, může se z akce stát finanční průser. Ale riskli jsme to a ku podivu tu Lucernu vyprodali. No a pro zajímavost byla Rande s panem Bendou naše poslední deska, kde ještě malá část nákladu vyšla na kazetách. V době, kdy už jsme nikoho, kdo by kolem nás poslouchal hudbu z kazet, neznali. Bylo to prej proto, že se některý nový auta, zvlášť ty malý francouzský, pořád prodávali se zabudovanýma kazeťákama. Aspoň tak nám to řekli na firmě. Radio Beat. Classic Rock.

0: zběhlou žílou na krku zaspíval Paul McCartney tuhle skladbu O Darling od Beatles. V programu tedy Rádia Beat jste ji slyšeli teď, kdy za 5 minut bude 1:13, to je čas pro Pepu Lábuse a pro jeho zprávy. Po zprávách potom jako první Roger Chapman, samozřejmě s Mikem Oldfieldem.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D5 na 21. kilometru od Plzně směrem na Prahu. Před Berounem u Králova dvora je dopravní nehoda osobního auta. Na D5 se z Plzně na Rozvadov mezi 108. a 112. kilometrem je zásek a to zdržení je tam pro osobní auta už přes půl hodiny. D11 od Prahy na Hradec Králové před Chlumcem nad Cidlinou mezi 57. a 65. kilometrem je taktéž ucpáno. Bude vás to stát minimálně 10 minut v osobním autě. Pozor také na čtyřce, jedete-li zvolině směrem na Vimperk na Prachaticku, u obce Lčovice se srazila dvě osobní auta a na místě zasahuje rychlá i hasiči. Pozor také na cestě z Nymburka na Mladou Boleslav po 38. je tam silný provoz, u obce Jizbice je tam bouračka dvou osobáků, na Děčínsku v Rumburku ve Šluknovské ulici se srazila dvě osobní auta, v Liberci v Kubelíkově Jakbysmet stejná bouračka dvou osobáků, v Brně v Sigově ulici řeší srážku nákladního a osobního auta a v Praze na Florenci v Klimenské ulici se srazila dodávka a osobní vůz.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo. V jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude dešť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Zítra se mírně vyjasní a o 2 stupně oteplí. V Čechách ojediněle sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Už jen jediné vítězství dělí Kateřinu Siňakovou a její americkou partiačku Taylor Townsendovou od toho, aby zkompletovali společný kariérní Grand Slam. Chybí jim už deblový titul z US Open. Ten mohou získat už dnes, kdy se jim od 18 hodin na hlavním dvorci Artura Ashe postaví domácí pára Robin Montgomeryová a Ashlyn Krugerová. Společnost Anthropic zveřejnila rozsáhlou zprávu o zneužívání umělé inteligence. Popisuje v ní konkrétní případy, kde lidé využívali její modely Claude při kybernetických útocích, propagandistických operacích, sledování lidí, podvodech, biologickém výzkumu nebo vývoji zbraní. Některé z těchto aktivit vedly ke skutečným průnikům do systému, jiné zůstaly ve fázi vývoje nebo testování. Festival Meeting Brno, v rámci kterého se letos v květnu v Brně uskutečnil i sudetoněmecký sjezd, získal prestižní ocenění v podobě bavorské evropské medaile. Bavorsko vyznamenáním ocenilo vytrvalé úsilí festivalu o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. Festival se koná už 11 let. Nevidomý muž z anglického Huddersfieldu dostal u soudu podmíněný trest 630 týdnů zařízení pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění. Na konci června během jednoho večera ujel za volantem přes 240 kilometrů. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich přichází Mike Oldfield na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Zde.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: Ha. No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

To byl pan Ozzy Osbourne a Dreamer v programu Rádia Beat za dobrých 5 minut a kousíček, který bude 1:30. Mám tady knížku, která se jmenuje Sen o bílé růži, napsala ji Eva Lukaštíková a Petr Paleček. Úvod do této knihy, když to otočíte, starý dům uprostřed finského lesa a tajemství, která skrýval dlouhý předlouhý čas. Muž na útěku před nespravedlností. Tak pravděpodobně Reno Reins ve Finsku, to si dělám srandu samozřejmě, tahle knížka Sen o bílé růži je určena pro vítěze detektivky, té pondělní detektivky. Vychází to na pondělí 14. září, hned po kachně po 9. hodině. Můžete tuhle knížku vyhrát jenom za to, že podle nápověd a indicí poznáte, jakou kapelu hledáme. Pondělní detektivka bude taková jakoby polojednoduchá, si myslím, pro někoho polotěžká a někdo na to nepřijde vůbec. Ale uvidíme, třeba vyhrajete právě vy.

Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Like All Sun a Soundgarden v programu Rádia Beat, minutu a půl před 2:45 odpoledne, ještě jedna porce pozvánek. Ahoj býťáci, chceme vás pozvat dnes na Aqualoka v Českých Budějovicích na Unplugged koncert dvou kapel, a to Singhaya a Kilafetu. Dobře, pršet nebude, ale na mikinu to později asi bude. Bar a grill otevírá v 16, star koncertu Bajvoko po 18. hodině. Díky a hezký víkend, tým Aqualoka, děkujeme. Jaroslav Barták ex post zve býťáky do Bubovic, kde zítra již ve 14 hodin bude otevírat program tradičního Bubofestíčku. Díky, Jarda. A ještě jedna pozvánka na kapelu Koda, ta zahraje zítra v nové roli v areálu FK Nová role. Začátek koncertu je v 18.30, moc děkuji. Martin poslal tuhle pozvánku, Martinovi děkujeme a zdravíme. Další tipy posílejte, Ota Seman odpoledne se jim bude věnovat až do večera. Vaše pozvánky budeme číst zdarma. Přes býťáckou aplikaci můžete poslat jak textovku, tak i namluvit vzkaz o tom, že se koná třeba koncert vaší kapely nebo koncert, který vy pořádáte, nebo můžete využít SMSku, tam 2-3 věty s podpisem na konci na 720 001 222. Juráhýb určitě stihneme do 14. hodiny, teď jsou tady ještě Dire Straits, to jsou oni zrovna. Že to takhle vyšlo akorát, že o nich mluvím a oni zrovna hrajou. To je jak v rádiu tady někde.

0: Ještě tedy před 14. Uriah Heep a jejich skladba, která se jmenuje Sweet Freedom, za chvilečku trošku sladký Pepa Labus a pak vůbec ne sladký Ota Seman. Ota v dobrém slova smyslu, samozřejmě myšleno. Ota Seman má připravenou hodinu tupláků, přičemž první dvě po sobě jdoucí skladby od jedné kapely, tedy tuplák, bude od AC/DC. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte stále na dálnici D11, jak už od nás víte, od Prahy na Hradec před Chlumcem nad Cidlinou se brzdí. Mezi 57. a 65. kilometrem ztratíte minimálně 10 minut v osobním autě. D1 se při pátku ucpala před Brnem na příjezdu od Prahy. Od Velké Bíteše je silný provoz, ale jede to. Zhruba čtvrt hodiny je tam zdržení. Pozor na Žďársku. Ve Velké Bíteši samotné, kdy se tam dostanete, asi jedete z D1. V Tišnovské ulici se řeší bouračka dvou osobních aut. Pozor také na Pražském okruhu, na 59. kilometru ve směru k D1 nebo od Černého mostu k Europarku. Tam se řeší bouračka dodávky a osobního auta. Na Praze 6 na Evropské ukřížení s Veleslavínskou ulicí je bouračka, kdy osobní automobil se srazil s popelářským vozem. Nepříjemná věc. V Olomouci v Koželužské ulici se srazila dvě osobní auta a pozor ve Velkém Meziříčí. V Jižní ulici je rozlitá nějaká látka na silnici, klouže to, hasiči už by měli být na místě. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Vít.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Vít.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo. V jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Zítra se mírně vyjasní a o 2 stupně oteplí. V Čechách ojediněle sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé jede na novém madridském okruhu Madring. Ten kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jeho dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental. Poslanci schválili novelu, která má zajistit vyšší ochranu zájemců o spotřebitelský úvěr, zavádí horní hranici nákladů na tyto půjčky. Zajistit to má maximální roční procentní sazba nákladů. Reklama také nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Návrh teď posoudí Senát. Lékaři v červenci zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022. Týká se muže z Moravskoslezského kraje, který přišel na chirurgii s tržnou ránou na hlavě. Dnes to napsali Novinky.cz. Sdělala jim to mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová s tím, že dotyčný nemá praktického lékaře. Nešlo tak ani dohledat jeho případné očkování. Americký viceprezident Vance se během republikánského předvolebního sjezdu v Dallasu přítomným prezentoval jako nástupce prezidenta Trumpa. Jeho včerejší projev byl plný nadsazených tvrzení o dosažených úspěších i strašení šílenci z demokratické strany. To je v projevech jeho nadřízeného běžné. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu Tupláku na Rádiu B.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Bon Scott i Brian Johnson dostali prostor v dnešních tuplácích takhle pěkně po sobě. Zatímco ta první, If You Want Blood, tak to byla záležitost od AC/DC z roku 1978, tak v té druhé jsme si vyslechli, jak jim to válelo, pálilo, hrálo v roce 2008 na desce Black Eyes. Tohle byly tedy AC/DC a otevřeli nám dnešní tupláky na beatu ty páteční. Samozřejmě máme dnes pátek 11. září a jsem Uta Semana. Přeji vám příjemný poslech tupláků. Ten následující, tak o ten se postarají Small Faces, což je vlastně návrat do 60. let. Vypravíme se do 67., abychom si poslechli jednu z těch nejslavnějších písní, Ichiko Park. To bude tedy ta první. No a druhá, která nás čeká, je Green Circle. Ta je o rok starší, tedy z roku 1966. Small Faces na beatu v tuplácích právě teď.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Green, Circle Stack, tohle byly Small Faces a před námi jsou Yes. Nejdřív si dáme single z roku 1983, asi už tušíte, o co půjde. Owner of a Lonely Heart je píseň, která byla velmi úspěšným singlem, zejména díky tomu, že v té době vlastně vznikalo MTV, plnilo to videoklipy a tohle byl jeden z těch, který se dostal samozřejmě nejenom k očím, ale i k uším posluchačů a vlastně získal pro skupinu úplně nové publikum, které na základě tohodle toho singlu začalo kupovat i desky a pak zjišťovali, že ty starší písně, ty skladby na těch deskách jsou spíš velký kompozice, rozsáhlý kompozice, který často mývaly víc jak 10 minut. No a tam už se trošku to publikum, no ne, že ztrácelo, jenom se muselo trošku najít, jako aby vyhledalo ty správný tóny v těch velkých plochách. No nic, nicméně ta hitovka jako taková tady zůstala, my si ji dáme jako první v tomhle tupláku. Owner of a Lonely Heart, rok 1983. Starship Trooper, to byla právě jedna z těch, řekněme, víc komponovaných záležitostí, samozřejmě taky starší je z roku 1971. Takže jsou tady Yes.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádiu.

0: Dia tedy skládal text, na hudbě se podíleli všichni členové tehdejších Black Sabbath a je vlastně, je to první píseň z přelomového alba Heaven and Hell. Takže tuhle éru, tohle období Black Sabbath si připomeneme, čeká nás tedy zpěv Ronnieho Jamese Dia. No a druhá píseň budou taky Black Sabbath, nicméně tam uslyšíme zpívat Tonyho Martina. Dying for Love je ta druhá záležitost, píseň z desky Cross Purposes z roku 1994.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Páteční tupláky na bitu zakončíme stylově na domácí půdě. Mám pro vás hned tři kusy od Luboše Pospíšila. Starý pár, pojďte s námi do bludiště a tajnej. To jsou ty tři kousky, které teď uslyšíme.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Tak takové byly dnešní tupláky na Beatu a v pátečním odpoledni už jsme se přiblížili k 15. hodině. Na tu 15. připravil Pepa Lábus další zprávy. Těšte se na ně. Po zprávách chystám Slady, Keta Stevense, budou tu i Blue Effect.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Tak pojďme se podívat, co se děje na silnicích. Vězte, že na Sokolovské ulici v Litomyšli na Svitavsku momentálně překáží po dopravní nehodě osobák s motocyklistou. Teď tam zasahují složky. Na D10 na 42,5 kilometru ve směru od Prahy na Turnov stojí odstavený osobák. V ulici Vrbátky ve Svatobořicích Mistřín na Hodonínsku vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozidel. I tady buďte opatrní a pozor na odstavený osobák na druhém kilometru metru dálnice D5 ve směru na Prahu. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Páni, to je hrana, dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool, s tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 7 a při malé oblačnosti a uklidnění větru dokonce na 2.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Sara Bejlek je pátou tenistkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. V týmu doplnila letošní wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Siňakovou. Informovala o tom kapitánka Barbora Strýcová. Uskuteční se od 22. do 27. září v Šenčenu. Minister obrany Zuna nakonec na bezpečnostní konferenci do čínského Pekingu neodletí. Dnes to ve sněmovně oznámil předseda SPD a šéf dolní komory Okamura. Minister by podle něj chyběl při závěrečném jednání o rozpočtu. Má do pondělního jednání koalice připravit podrobnější rozklad některých částí obraného rozpočtu. Na pracovní cestu do Číny místo ministra pojede pracovník rezortu. Rostoucí ceny ropy mohou v příštím roce výrazně zdražit letenky po Evropě, varoval předtím šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O'Leary. Samotný Ryanair je ale podle něj před růstem cen paliva zatím do značné míry chráněn díky zajištění velké části budoucí spotřeby za dříve sjednané ceny. Tento týden se přesouvá z Afriky k americkému kontinentu přes 5000 km dlouhý oblak saharského prachu. O víkendu zasáhne také jich Spojených států. Tento je obvykle vrcholí uprostřed léta. Současné množství a rozsah oblaku jsou proto v září nezvyklé. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Slate na Rádiu Beat.
0: Classic Rock.

0: Bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Ne.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: Ha. No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

Šek Semelka a Blue Effect. No a teď už máme 14 minut po 15. hodině. Dnes je pátek 11. září. Připomínám, že svátek mají dnes Denisy. Všem Denisám tedy ta gratulace nepochybně patří. Takže jim popřejte vlastně i za nás klidně. Ještě než si pustíme Bruce Springsteena, tak bych rád připomněl, že protože je pátek, tak se věnuju pozvánkám. Tak jako to dělal Vejvodák dopoledne, jako to dělal Kachna ráno, tak i já teď odpoledne se budu věnovat pozvánkám na akce, které se konají ve vašem okolí, nebo třeba i ve vzdálenějším okolí, to je jedno, prostě každopádně, pokud o nějaký akci, na který vystupujete, pořádáte ji, anebo tam jedete jako fanoušci, víte a mohla by zajímat všechny býťáky, no tak mi to můžete lifrovat sem do studia SMS-kami na 720 001 222, mailem na studio@radiobeat.cz. Přes býťáckou apku můžete psát, případně namlouvat na nahrávátko, no anebo to další už vlastně, to už není řešení, telefon ne. Takže, jak říkám, důležitý je, aby ta každá pozvánka byla sesumírovaná a obsahovala ty nejzákladnější a nejzásadnější věci, tedy co se koná, kde se to koná a kdy se to koná. Sepište, neposílejte odkazy na web, na sociální sítě, ani plakáty a podobné věci, prostě to napište do těch dvou, třech nebo čtyřech vět a pak mi to pošlete. Cesty jsem vám právě sdělil a teď už si můžeme dát Bruce Springsteena. Já jsem Ota Seman a přeji pohodový poslech.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak to jsme si dali pěkně Led Zeppelin. Já jsem tady před chvílí mluvil o těch pozvánkách. Tahle bude, řekněme, výhledová, protože ve středu 16. září, což se nezadržitelně blíží, od 11 do 17 hodin bude celá naše výprava u takového toho stánku, ve kterým máme vlastně veškeré vybavení na to, abychom mohli vysílat z terénu. Tak celá tahle ta výprava bude mezi 11. a 17. hodinou v Brně, a to v areálu společnosti Projekt 2000, je to Veslařská 20. Brno, areál JZD, podrobnosti, plánek, všechno najdete na našem webu a na místě dostanete nějaký dárky, samolepky, ty jsou úplně jasný, to je samozřejmost, taky vám budeme stříkat loga na vaše auťáky, kam je budete potřebovat, tam se to prostě nastříká, pokud se to tam vejde, a prostě bude to zase tak jako ostatně každý rok a jako pokaždé, když tam jedeme, velmi zábavné. Takže do Brna se můžete vypravit ve středu mezi 11. a 17. hodinou. Yeah!

0: Tak to byl Aleš Brichta v uniformě Lokaje a nám se blíží 16. hodina a se vrhnu na nějaký pozvánky. Zítra 12.9. od 12 hodin v Lesním divadle Řevnice bude znít muzika. Protože se tam chystá Zelený tulipán aneb 33 let nakladatelství Maťa. A vystoupí tam Svatopluk, Zuby nechty, Zbor břežanských kastrátů, Světlo na konci pudinku, Angel Diane a Nevidím. Takže to bude docela slušnej takový minifestiválek po celý jedno odpoledne až do večera. No a vy si to tam můžete užít. Ještě jednou připomínám Lesní divadlo Řevnice zítra od 12 hodin. Je tu taky pozvánka do Výravy.
1: Nazdar býťáci, chtěl bych vás všechny pozvat tuto sobotu 12. září na letní parket Výrava u Hradce Králové, kde zahrají Škvor, Trautenberg, Krucipisk, Doga, Proteus a Metanol. Tak se přijďte rozloučit s létem tak, jak se sluší a patří. Sobota 12. září, letní parket Výrava, start ve 13 hodin. Ahoj.
0: Pozvánky posílejte průběžně, budu odbavovat, teď si pustíme Mad Hoople.

0: Lebly Except do studia nakoukl Pepa Lábu s takovým tím jasným pohledem, jakože zprávy jsou porychtované a pak zase vypadá, takže za chvíli dorazí a ty zprávy pro nás určitě bude mít. No a po zprávách pražský výběr, Beatles nebo třeba Nazaret.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ještě předtím se ale podíváme, co se děje na silnicích, tak na D10, což je Mladoboleslavská dálnice ve směru od Prahy na Mladou Boleslav na 31. kilometru, stojí odstavené porouchané osobní vozidlo. Pozor ve Výstavní ulici v Praze, tady budete muset taky objíždět nějaký osoba, který tam poměrně nešikovně stojí. Ve Sklepní ulici v Dolních Věstonicích na Břeclavsku momentálně probíhají záchranné a vyprošťovací práce po havárii cyklisty. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a v hraní na Přerovsku, v Mostní ulici, tak tady probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou osobáků. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 7 a při malé oblačnosti a uklidnění větru dokonce na 2.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Úvodní trénink před velkou cenou Španělska na novém okruhu Madrid vyhrál George Russell. Na druhém místě skončil jeho týmový kolega z Mercedesu a lídr šampionátu Formule 1 Kimi Antonelli. Na třetí a čtvrté příčce se umístili jezdci Ferrari Charles Leclerc a sedminásobný světový šampion Lewis Hamilton. Poslanci schválili návrh nového cizineckého zákona, který digitalizuje povolování a rušení pobytu cizinců v České republice. Podle ministerstva vnitra neovolňuje pravidla pro získání pobytového oprávnění a nebude se týkat žadatelů o azyl nebo o dočasnou ochranu. Zamezí prý situacím, kdy se cizinec s nelegálním pobytem a vyhoštěním snaží u nás udržet tím, že tvrdí, že se našel českou přítelkyni. Norma, kterou teď posoudí Senát, posiluje možnosti zrušení pobytu pachatelům trestných činů a lidem, kteří ohrožují veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200, ke konci června jich tak v zemi žilo 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česká republika obyvatele získala, předběžná data zveřejnil Český statistický úřad. Ukrajinská armáda využívá digitální systém Delta, který vytváří přehled o dění na bojišti a pomáhá koordinovat práci jednotlivých jednotek. Podle amerických představitelů jde o jeden z nejpokročilejších vojenských softwarů, které má Ukrajina k dispozici. Podle The New York Times umožňuje rychleji vyhodnocovat informace, identifikovat cíle a předávat je jednotkám. Zprávy se nachýlily ke konci. Teď si poslechněte Pražský výběr na Rádiu Beat.
0: Radio B. Classic rock.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádio B.
1: Tady Jarda Šíma, zdravím posluchače Rádia Beat. Tentokrát již z klidu domova. Posledně jsem se vám hlásil ze Srbska a naznačoval, jak asi bude vypadat náš příjezd na CF Motosraz do Rožnova pod Radoštěm. Nyní vám můžu říct, jak to opravdu probíhalo. Ještě stále mám na jazyku chuť těch dobrod, které nám připravila paní Jasmína v obci Češské Selo v Banátu. Odtamtud jsme vyrazili krátkou cestou přes Rumunsko a potom přišlo Maďarsko. Řeknu vám, není to moc příjemné, když vám na dálnici 50 km před Budapeští takhle na večer na motocyklu praskne řetěz. Navíc, když máte spojku určenou pro jiný rozměr, ale nakonec s pomocí dobrých lidí se vše vyřešilo a ještě večer jsme pokračovali v cestě přes Maďarsko na kraj Slovenska. Již na Slovensku a v Beskydech se k nám přidávali kamarádi, kteří nás doprovodili do Rožnova na sraz CF Moto. A tam jsme si užili ty chvíle slávy, přivítání, fotografování, beseda a promítání a hlavně radost, že motocykly CF Moto tu náročnou 30 000 kilometrovou cestu zdárně dokončili. A také jedna osobní radost, těch 30 000 kilometrů mě totiž silně přiblížilo k 2 milionové metě, do které nyní zbývá pouhých 40 000 kilometrů. V neděli ještě přivítání v podniku Motopauza Libhošť a tím naše cesta, kam až to půjde, definitivně skončila. Příběhy z cest a fotografie můžete vidět na mém facebookovém profilu. Tak se mějte krásně a ať to jezdí.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.

páteční odpoledne, čtvrt na pět a ještě něco málo k tomu, kam dneska na Big Beat, tak to si povídáme v těch pozvánkách. Mám tady pár. Folimanka Blues po 20 letech i v Brně. Pražská a trochu mezinárodní rocková kapela Folimanka Blues v Brně nehrála dlouhých 20 let, ale 11. září, tedy dnes, to napravuje a zahraje ve vyhlášeném Metro Music Baru za podpory skvělé kapely Bohyně z Volině. Folimanka Blues hraje po českých a moravských pódiích a taky zahraničních už 33 let své hořké a dramatické písně, ze kterých občas zamrazí. Vydala 4 CDčka a před pár měsíci taky unikátní vinylový LPčko. Má název Odpočívej v pokoji. Takže na Folimanku do Brna dnes večer Metro Music Bar. No a pozor, jste pozváni všichni na rokový nářez Vitacit a hosty zítra 12.9. můžete navštívit tenhle koncert v Týnci nad Labem. Akce se koná na ostrově v nádherném areálu. Začínají v 17 hodin a všichni jste tam samozřejmě vítáni. Kapela Koda bude hrát v sobotu, tedy zítra 12.9. v Nové roli v areálu FK Nová role. Začátek koncertu Kody je v 18.30. No a vstup je tam zdarma, píše Martin Uxa, tak i tam můžete na Big Beat vyrazit a tady jsou kvíni.

new album from Love Us Sing Kong, Big City Night!

Jedna taková kontrolní otázka, Víťánci, jestli už máte vybranou desku, kterou budete chtít slyšet příštím týdnu, protože tahle anketa je na našem webu na www.radiobeat.cz, tak jako ostatně každý týden, a protože je pátek, už možná stojí za to, abyste popřemýšleli, a když jste se k tomu nedostali v týdnu, tak o víkendu, až budete mít klídek takhle, tak popřemýšlet a třeba i kliknout na desku, kterou byste chtěli slyšet, ať už v úterý nebo ve čtvrtek. Jak to tam vypadá? Black Sabbath, Paranoid, první místo, a to s velikým náskokem, tam si myslím, že k ničemu žádnému překvapení asi nedojde. Bad Company a jejich eponymní počin, ten je na místě druhém, pak je tam Jeff Beck, Blow by Blow, dále Blaze Bailey, taky Black Label Society a Badlands. Takže takhle to vypadá a vy se můžete samozřejmě zapojit a být aktivní a přidávat kliky těmhletěm Bčkovým, tedy myslím tím samozřejmě pod písmenem B, jsou tam všichni ty interpreti, rozhodně to nejsou Bčkový alba, Bčková muzika, tak těm dávejte svoje hlasy a do nedělní půlnoci rozhodujete o tom, co půjde do vysílání příští týden. Jedna v úterý, druhá ve čtvrtek, ty desky hrajeme celý od začátku až do konce před půlnocí. We'll be right back.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tolik tedy Creedence Clearwater Revival. Jejich Bad Moon Rising právě dozněla. Pojďme na pozvánky. Ahoj, chtěl bych pozvat býťáky na pouťovou zábavu u Dopolné u Jihlavy. Dnes zahrají Ztracený klíče, Airbag, Edmond, Beat Band a zítra pak Maraton, Kletient, tak, Kalamita a Rokle. Začátek vždy ve 20.30. Píše mi tady býťák Michal. Kapela Jaroslav Barták ex post zve býťáky do Bubovic, kde bude zítra už ve 14 hodin otevírat program tradičního Bubofestíčku. Píše býťák Jarda. A ještě pozvánka do Liberce. Ta je ve zvukové podobě přes naší apku.
1: Liberec, Tamina, Folk a JJ Crew. Dneska večer od 8. Tak koukej dorazit, kamaráde, či kamarádko. Ještě jednou, Stamina, Liberec, v 8 večer, Folk a JJ Crew, nazdar býťáci.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: No tak tohle byly Midnight Oil, za chvíli tady bude Pepa Lábus. Přinese zprávy a to na 17. hodinu, protože 17. se skutečně přiblížila. No a teď si dáme dopravu. Vězte, že po zprávách se můžete těšit na Vysáče či třeba na Santanu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V Ostravě počítejte s dopravní nehodou na Muglinovské ulici. Tady vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Dva osobáky se střetly také v Jablonci nad Nisou na Komenského ulici. I tady se vyšetřuje. A pozor, v Kuřimi na Brněnsku, v Křížkovského ulici překáží na vozovce taky dva osobáky po nějakém střetu. Ještě v České Lípě, v Ohradského ulice je také částečně blokována. I tady je to střet dvou osobáků. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 7 a při malé oblačnosti a uklidnění větru dokonce na 2.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek, doplnil deblového spoluhráče Patrika Rykla. V týmu jsou také Jiří Lehečka, Jakub Menčík a Vítko Přiva. Duel o postup na finálový turnaj se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. V České republice bylo k 30. červnu evidováno 7170 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum. Vyplývá to z dat systému evidence kontaminovaných míst, kterou spravuje Ministerstvo životního prostředí, napsal to server iDnes.cz. Českou republiku v poslední době zaplavují padělky osobních dokladů. Jsou tak dokonalé, že je policisté nemají šanci odhalit, přestože při jejich kontrole postupují správně. Týká se to nejen papírových dokumentů, ale i modernějších plastových kartiček s ochrannými prvky. Padělané zahraniční doklady většinou pocházejí ze zemí bývalého východního bloku a Turecka. Čínský soud v Hongkongu dnes vynesl tresty v rozpětí 5 až 7 let vězení pro 3 aktivisty, kteří řadu let organizovali vzpomínkové akce připomínající masakr na pekingském náměstí Tiananmen v roce 1989. Případ je všeobecně považován za test svobod v Hongkongu v době, kdy Peking tvrdě potlačuje jakoukoliv opozici. Pod jeho správu toto poloautonomní území spadá. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Visací zámek. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Mexický kytarový kouzelník, kytarový mák, Carlos Santana, Evil Ways, to byla ta věc, která právě teď dozněla. Máme 13 minut po 17. hodině, znovu připomínám, že je dnes 11. září a chcete-li někomu popřát k svátku, pak nejlepší bude, nejvhodnější bude vyhledáte-li nějakou Denisu ve svém okolí, protože Denisa je to jméno, které je dnešním svátečním a tak patří všem Denisám gratulace i od nás. Vy na ně taky nezapomeňte. No a co se muziky týče, jak jsem říkal, čekají nás Spin Doctors, čekají nás za chvíli Eagles, dojde taky na AC/DC a ještě bych rád připomněl, že pokud chcete na živou muziku anebo jdete na živou muziku, tak můžete posílat pozvánky sem do studia, já je budu tlumočit všem býťákům, posluchačům. A to posílejte ty pozvánky na 720 001 222 SMS-kami, mailem na studio@radiobeat.cz, přes býťáckou apku můžete psát, případně i namlouvat vzkazy. Někteří z vás to udělali, za chvíli ty pozvánky budu pouštět. No a vy, kteří jste to ještě neudělali, tak to můžete udělat. Do 19. hodiny jsem tady a do 19. hodiny taky ty pozvánky budu odbavovat, abyste věděli, kam máte o víkendu vyrazit. Teď už tedy Spin Doctors.

0: Bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Ne.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: Ha. No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend beze slov. Na rádiu Bee.

0: To se psal rok 1975 a AC/DC přišli právě s tímhletím singlem It's a long way to the top, je dlouhá cesta na vrchol a vlastně je to takový téma, který v nějaký té písni použila spousta dalších kapel. U AC/DC je to ale velmi uvěřitelný příběh, protože skutečně v té době, kdy tahle píseň vznikala, tak se potloukali po různých hospodách a malých klubech a snažili se skutečně tvrdou prací prodřít až na ten velký vrchol, což se jim nakonec podařilo s velkým potleskem. Ta píseň jako taková obsahuje třeba i, což je specifický, ty dudy. Tam v podstatě Bon Scott, co by vlastně rodák ze Skotska, tak tenhle ten hudební nástroj si tam prosadil, protože ho považoval za určitou, řekněme, identitu svojí osobnosti. Takže to tam taky zaznělo a celkově ta píseň prostě nakonec ve finále zabrala. TNT rok 1970. Tohle byly AC/DC It's a Long Way to the Top. Dohráli nám, nás čeká doprava, za chvíli pak menšinový sporty. V menšinových sportech, jenom abych upozornil, tak se dozvíte něco o dřevorubcích, taky tam bude triatlon, házená a celkem velká pasáž o horolezectví. Tak to všechno se Šimim už za chvíli v menšinových sportech. Teď ta slíbená doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a co se týče tedy té dopravy, tak na D0 mezi 14. až 18. kilometrem ve směru k D7 se tvoří kolona vozidel, s tím musíte býťáci počítat. Stejně tak musíte počítat s tím, že na silnici 57 na průjezdu Valašskou Polankou na Vsetínsku momentálně překáží dva osobáky po dopravní nehodě. Bouralo se v České Lípě v Litoměřické ulici, tady vyšetřují také dopravní nehodu dvou osobáků a jeden osobák havaroval ve Vajzově ulici v Brně. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Na Blanickém poháru v dřevorubeckých sportech soutěžilo 31 borců, bylo to v kategoriích kácení, výměna řetězu, kombinovaný řez, přesný řez a odvětvování. Mezi profesionály zvítězil Jindřich Fazekaš, v juniorské kategorii Roman Štipta a mezi ženami Verez Boglárka. Olympijský vítěz Alexií bude hlavní hvězdou víkendového triatlonu v Karlových Varech. Závodu, který je naposledy součástí seriálu Mistrovství světa, se zúčastní také světová šampionka Liza Terčová a 7 českých reprezentantů. Házenkářská šance Extraliga se vrací do Plzně. Talent Plzeň čeká v neděli od 10.30 první domácí utkání nové sezony proti Lovosicím. Hraje se na Lokomotivě. Horolezec Honza Tráva Trávníček je v Nepálu a chystá pro nás postřehy z této nádherné země, která teď prožívá obrovskou tragédii. Po odlomení ledovce a následné záplavové vlně zemřeli tisíce lidí.
2: Dneska už reálně se dá říci, usmrtila více než 6 tisíc lidí, protože více jak 5 tisíc je nezvěstných a zhruba 13 těl se našlo. Nechci úplně mířit jako přímou prosbou, nicméně Nepál vás asi dneska potřebuje jako nejvíc. Každá vaše návštěva podpoří místní ekonomiku. Nebojte se, že Nepál je nebezpečnej. Není třeba se jenom vyhnout rizikovým oblastem a monitorování začalo teď velice mrštně. Dokonce jsme zažili na začátku treku na Manáslu, protože my sami jdeme na expedici Manáslu, tak jsme zažili evakuaci. To já jsem za těch 30 let, co jezdím do Nepálu, ještě vůbec nezažil ani jednou. Píšťalky, pokřik a policie a armáda vyháněla lidi ze svých pokojů ve vesničce Mačakola a přemysťovali jsme se, měli jsme se přemístit výš, aby jsme nebyli nízko nad řekou. To nízko bylo nějakých 15 až 70 metrů. O několik desítek minut déle byl stržen vodou most jako zásadní v loubi Manáslu treku, takže jsme se otočili a dlouhým přejezdem jsme se dostali na druhou stranu Larky a Pass, kterou nyní přecházíme. Já vám tuto zprávu namlouvám přímo z cesty nahoru do sedla. Jsem teď někde ve výšce 4500 metrů.
1: Tolik Honza Trávníček. Díky za informace z Nepálu pro Rádio Beat.
0: Rádio.

0: Já jsem slíbil, že se budu věnovat dalším pozvánkám a mám je tady ve zvukové podobě tak, jak přišli přes naší býťáckou apku, tedy některý, tak si to poslechněte.
1: Ahoj býťáci. V sobotu 12. září se už od 15 hodin koná tradiční hudební a pivní festival Eden v parku v Drnovicích u Vyškova.
2: Na čepu bude 7 druhů piv. Vystoupí Black and Skies, Skeleton Creaking, Šašci v manéži, Rimortis a Salamandra.
1: Počasí se vyčasí, zahřeje nás muzika a něco dobrého na baru.
2: Všechny vás srdečně zveme. Igor
1: a Evelína.
3: Ahoj býťáci, chci vás pozvat všechny na 30. zákupské slavnosti. Jako hvězda vystoupí v 8.00 legenda Arakain. Takže zítra zákupy u České lípy, městské slavnosti 8.00. Arakain, vstup zdarma, přijďte se pobavit. Kolotoče, ohňostroj, spousta jídla, pití, zábavy a hlavně ten Arakain.
0: No, tak tam můžete taky. A ještě je tu pozvánka pro všechny příznivce triatlonu na 37. ročník. Zítra, to je 12. 9. jste zváni do Křižanova. Start je v 11 hodin a srdečně zvou pořadatelé.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: měli, to byli Jura Heap a už tu máme na krku 18. hodinu. Po 18. 60. tedy 6 o'clock rock, ještě předtím zprávy s Pepou Lábusem a teď něco z dopravy.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na silnici číslo 2 u Bělče na Kladensku. Tady havaroval osobák, boural do stromu, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále potom počítejte s komplikací na D1 na 58,5 kilometru ve směru od Prahy na Brno. Tady stojí odstavený osobák. No a na Boleslavské ulici v Krchlebech na Nymbursku probíhají záchranné a vyprošťovací práce po dopravní nehodě dvou osobáků. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve sportce.
2: Kéž by, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
1: No a fakt to stojí za ty prachy?
2: Hele, víš co, sám si to vyzkoušej.
1: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
2: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
4: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
5: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
6: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
5: Říká se baby.
6: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů, ty noční ale klesnou až na 7 a při malé oblačnosti a uklidnění větru dokonce na 2.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retrostylu. Týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Současné El Niño vydrží se skoro 100% pravděpodobností až do února, což je dáno spolehlivými modely a historickými příklady silných jevů. Kombinace silného El Niño a rekordně teplých oceánů může mít mimořádné dopady, včetně zvýšené globální teploty v roce 2027 a vlivu na zimu v České republice. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o 2,6%, tedy v průměru o 70 haléřů na půl litr. Nedávno to potvrdil mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. Naposledy pivovar měnil ceny před rokem, zhruba o stejnou částku na půl litr. Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa zveřejněné pod hlavičkou OSN. Zemi vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačeny stejnou barvou jako Rusko. Podle Tokia to vytváří mylný dojem, že jsou součástí ruského území. Novou mapu schválilo před týdnem valné shromáždění OSN. Japonsko přitom patřilo mezi 164 zemí, které pro její přijetí hlasovaly. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. Na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock. Na Rádiu Beat.

Klasická houpačka z půlky 60. let, to byla píseň My Girls od skupiny Temptation. Původně tedy tuhle píseň napsali Smokey Robinson a Ronald White, kteří byli oba členy kapely Miracles, ale nakonec tedy toho, co jsme teď slyšeli, tak to byla píseň tak, jak ji zpracovali, jak ji do svého repertoáru zařadili Temptations v roce 65. To už v té době byla rok stará, tak jak ji hráli Miracles, ale oni spolu vystupovali na nějakých koncertech, nějaký turné jeli a tam si ty písně tak nějak i trošku jako vyměňovali. Takže to byly Temptations, předcházeli tomu Rolling Stones a jejich slavná píseň Get Off of My Cloud, což byl song taky z roku 65 a byla to píseň, která následovala po Satisfaction, stala se vlastně takovým druhým hitem. Ovšem, tenkrát to bylo docela složitý, kontroverzní, protože to téma, který tam vyplývá z toho textu, tak navozovalo určitý dojem, že by mohla být ta píseň jako taková o drogách, takže některé stanice ji nechtěli hrát, ale nakonec se prosadila. Takže jsme si ji dali teď jako první v tom dnešním Six O'Clock Rock, no a ještě nám chybí třetí ze 60. a to budou Rivingtons. Tahle ta záležitost má takový zvláštní text, Papa Umau Mau, jo, tak to je ona single, který byste mohli znát a který znají zejména ti, kteří se narodili v roce 62. Vlastně než se narodili v tom roce 62, to ještě neposlouchali, ale narodila se ta píseň v tom roce.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Feel Like Making Love, tohle byly Bad Company, za chvíli to bude Beatoscope, ten připravil Shimmy, ještě předtím pozvánka 27. zelený tulipán a neb 33 let nakladatelství Maťa. To je akce, která se koná zítra od 12 hodin, tedy už odpoledne, je to 12.9. samozřejmě v Lesním divadle v Řevnicích. Tak a tam vystoupí Svatopluk, Zuby nechty, Zbor břežanských kastrátů, Světlo na konci Pudinku, Jewel Diane a Nevidím. Takže určitě bude co poslouchat, bude u čeho se bavit a vy byste tam klidně u toho mohli být taky, tedy pokud tam vyrazíte. Teď se podíváme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak, co se děje na silnicích? Vězte, že v Průmyslové ulici v Praze došlo k dopravní nehodě, neprůjezdný je pravý jízdní pruh a jsou tam v sobě dva osobáky, takže se to bude trošku přicpávat. V Rokycanské ulici v Plzni vyšetřují také dopravní nehodu dvou osobáků a v Brně se střetl osobák s tramvají, a to ve Štefánikově ulici. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. These are the ends of faith. All humanity should gather as one for the preservation of the human.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Nový mikročip může pomoci předpovědět riziko mozkové mrtvice. Takzvaná tepna na čipu simuluje krevní oběh v krkavici konkrétního pacienta a umožňuje přesně odhadnout riziko vzniku krevních sraženin. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Tohle je skvělá diagnostika. Nejdřív je potřeba pomocí CT nebo magnetické rezonance nasnímat přesný tvar krční tepny konkrétního člověka. Na 3D tiskárně pak lékaři vytvoří její věrnou mikrokopii a do ní dají živé lidské cévní buňky. Vznikne tak model cévní stěny přímo na mikročipu. Přes něj pak nechají proudit krev a sledují, jak se chová v místech, kde je tepna zúžená nebo zakřivená. Čip odhalí fyzikální síly a mikroskopické turbulence, které normálně nejsou vidět. Ale právě ony spouští tvorbu nebezpečných krevních sraženin. Lékařům to umožní i vyzkoušet různé léky na ředění krve, na nečisto přímo na buňkách daného pacienta.
0: Vítoskop.
1: Xiaomi začal v Česku prodávat chytrou pračku Midea s kapacitou 7 kg. Má hloubku jen 45 cm, energetickou třídu A a lze ji ovládat přes mobilní aplikaci. Cena začíná na 7300 korunách.
0: Vítoskop.
1: Čínská automobilka BYD podrobila

Ještě tady mám sérii pozvánek. Ahoj, chceme všechny pozvat na rokovináře s Vitacit a hosty zítra 12.9. do Týnce nad Labem. Akce se koná na ostrově v nádherném areálu. Začátek je v 17 hodin a všichni jste vítáni, píše tady Jirka. Kapela Koda bude hrát v sobotu 12.9. v nové roli v areálu FK Nová role. Začátek koncertu Kody je v 18.30, vstup je zdarma. A už zítra se v Blšanech u Podbořan, ano, tedy v těch fotbalových, uskuteční další ročník akce Loučení s létem a svatováclavský jarmark. V kulturním programu vystoupí skupiny Premiér, nejen s hitem Hrobař, Dilated, Kroky Michala Davida Revival, Divá bára a Revival Gang. No a malé děti pobaví pirátská show klauna Cucína a taky Luna Park.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kirití. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kirití. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střešní.

0: docházku, bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
1: Ne.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
3: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend beze slov. Na rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 30. Rande s panem Bendou. Rok 2004. Čte Matěj.
2: Z důvodu omezeného rozpočtu jsme přemýšleli, jak ve studiu za míň peněz pořídit hodně muziky. A tenkrát jsme poprvé okusili slast domácího nahrávání. Ten princip je jednoduchý. Ve studiu se totiž většinou platí za den, po případě hodiny, takže si to člověk z principu hlídá, aby tam nemusel dávat peníze za čas navíc. Ale když si to nahraješ sám doma, máš to zadarmo a můžeš si to nahrávat, kolik dní chceš. Háček je v tom, jak dosáhnout doma studiový kvality. Dlouho to nebylo možné bastlit nějak jednoduše doma na koleni, protože ty cajky potřební na nahrávání byly drahý a velký a složitý a tak dále. Ale doba poskočila a v novém tisíciletí na scénu vtrhly ve velkým digitální technologie a zpřístupnili nahrávání prostýmu lidu natolik, že se nám vyplatilo koupit si náš první notebook, půjčit si mikrofony, šňůry a různý krabice a jet k našemu manažerovi Danovi Petříkovi na chatu za Prahou. Tam jsme udělali z jednoho pokoje nahrávací místnost a z druhého režii, do ní posadili zvukaře ze studia Sono Andyho a byli jsme pány svýho času. Stala se z toho super dovolená, kterou jen lehce narušoval Danův pitbull Eda, když chtěl furt házet jeho voslintanou gumovou slepici. A taky to bylo naše první seznamování s nahráváním do počítače a editováním v hudebních programech, což už je teď pro každýho z nás rutina. Na naší čtvrtou desku jsme v té chatě nahráli 13 věcí a bylo to zase pestrý. Asi největší hitovka z alba byla písnička Rajda, kterou si vydavatelství vybralo jako single. Na textu se podílel fanánek ze Tří sester a tu věc naspívala Lenka Dusilová, která za náma dorazila na chatu.

Na Raidu natočil klip Jakub Kohák, ktorý si tú písničku vyložil ale trošku inak, pretože zatímco My sme ťama Raidama mysleli prostopášnice, on to pojal tak, že vedci vymysleli a uvařili speciálne rajskou polívku neboli Raidu, ktorá omladí ženy o desítky let, což sa v tom klipu deje. Starší pani lezou do kádě s červenou barvou a ven vylejzají asi 18-letý holky nebo kolik těm komparzistkám tenkrát bylo. Natáčelo se to v pronátejch prostorách bývalý nemocnice, na place bylo několik kamer, všude běhali osvětlovači, vizážisti a klapky a hlavně v tom klipu hrajou kromě nás desítky najatých komparzistů. Nikdy předtím ani nikdy potom jsme neměli tak drahej klip. A ve stejnou dobu vzniklo video na Psí píseň, který bylo naopak úplně nejlevnější, protože jsme si ho udělali sami. Je postavený na tom, že jezdím po Praze na skejtu a tahám za sebou na vodítku bráchu převlečenýho za psa, který taky jede na skejtu. Zaplatili jsme za všechno jenom 5280 korun, z čehož 5000 stál na zakázku ušitej psí oblek a zbytek padnul na obojek s vodítkem. V tom klipu hraje i Alice Bendová, tenkrát vycházející hvězda, která nechtěla nic, protože má ráda psy.

Další klip máme na písničku Vrátnej. V hlavní roli v něm exceluje Matěj Rupert z kapely Monkey Business a vzniknul v režii Markéty Bencový v prostorách kladenských hutí. Při natáčení v tom sci-fi prostředí se stala nehoda, která málem skončila tragicky, protože jeden člověk ze štábu dostal nešťastnou náhodou zásah vysokým proudem, no, bylo to tenkrát docela vofous.

Na téhle desce je i písnička Durová kovbojka, ve který zpíváme o jedné naší srdcovce a kultovní štaci hospodě na Mariánce, která stojí na břehu řeky Sázavy u Stříbrný skalice. Jedná se o historickou stavbu s rustikálním interiérem a zahrádkou, kterou stíní kaštany, a taky je to legendární a magický místo pro vodáky, trampy, cyklisty, motorkáře a vůbec všechny lidi, kteří projdou, projedou anebo proplujou okolo. A vzadu mají sál pro 300 lidí, kde pořádají koncerty, které jsou ve valný většině rokový. Máme tam strašně dlouho velmi dobrý vztahy a tak tam taky hrajeme, a to zhruba jednou ročně. Koncert na Mariánce je taky jedinej, který si celý pořádáme sami. Vylepíme pár plakátů, rozjedeme šuškandu mezi známejma a čekáme na opakování stejného příběhu. Na mačkanici v chodbě, na hraní, kdy si koukáš s lidma blízko do obličeje a teče ze stropu pot, na pozdější smršť drinků se všema kámošema u baru, na noční hraní na rozladěný piano, který tam mají jako dekoraci, a na spaní ve velký společný místnosti.

No a na úplném konci je pak písnička Rande s panem Bendou, podle který se celá deska jmenuje. Je to náš klasický nesmysl, protože jsme žádnýho Bendu neznali, takže jsme si s ním ani nemohli dát rande. Benda je fiktivní a nepodstatná osoba.

0: týle písničce zazní slovo Madurai, což je město na jihu Indie, kde jsou nádherný chrámy. My jsme totiž v tomhle období začali hodně cestovat po světě a mimo jiný taky do Indie. A tak je tahle deska asi první, na kterou to mělo nějaký vliv. Teda takhle, ne že bychom začali hrát world music, na hudbě samotný to vlastně není znát, ale udělali jsme tam vždycky třeba dost textů, protože při delším pobytu v oněch zemích se nám pročistí hlava a vznikne prostor pro nápady. Funguje to, máme to ověřený a děláme to doteď. Tu desku Rande s panem Bendou jsme pak pokřtili ve velkém sálu v Lucerně, což je legendární prostor nabitej zvláštní energií, nazbíranou z těch nesčetně akcí, které tam proběhly. Už jsme tady předskakovali na jednom koncertě Lucii, teď to bylo na vlastní triko a pravda je, že jsme se toho trošku báli. V Lucerně je dost velký nájem, takže pokud nepřijde dostatečný počet lidí, může se z akce stát finanční průser. Ale riskli jsme to a ku podivu tu Lucernu vyprodali. No a pro zajímavost byla Rande s panem Bendou naše poslední deska, kde ještě malá část nákladu vyšla na kazetách. V době, kdy už jsme nikoho, kdo by kolem nás poslouchal hudbu z kazet, neznali. Bylo to prej proto, že se některý nový auta, zvlášť ty malý francouzský, pořád prodávali se zabudovanýma kazeťákama. Aspoň tak nám to řekli na firmě.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Hudebník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Zde.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: Ha. No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Řekl jste fuj, cizinče?
1: Ano, fuj.
2: Fuj, kolalokově limonádě?
1: Ano. Fuj, kolalokově limonádě.
2: Šílenec.
0: Anarchista.
1: Nikoliv, pánové. Ani to, ani ono. Nýbrž.

0: Zde.
1: Kytarista.
2: Tady.
1: Klávesák.
3: Ve.
1: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
1: No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend beze slov. Na rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

God, look at,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.